dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaří a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odmetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odmetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, plně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Svátkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dva.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka. Nezvá.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kunovicemi dnes projde formánská jízda s 10 spřežím. Ve Vsetíně dnes dopravu zkomplikuje celodenní uzavírka jedné z nejvytíženějších křižovatek ve městě. Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Dnes bude jasno až polojasno s maximy až 25 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Zlín, u kterých vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Řidiči, kteří dnes projedou přes Kunovice na Uherskohradišťsku, by měli dávat pozor. Druhým dnem tam totiž pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města projede i takzvaná formanská jízda a císařské bandérium, říká místostarostka města Martina Kozelková z Hnutí ANO.
2: Formanská jízda je vlastně slavnostní defilé kočárů, povozu a zápřahu, které projíždějí Kunovicemi. A je to vlastně to, čím se kunovská jízda třeba odlišuje od ostatních jízd králů.
0: Letos bude její součástí kočár tažený 10 spřežím, který přiveze císaře Josefa II. Samotná jízda králů, která je zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, projede Kunovicemi v neděli. Ve Vsetíně dnes řidiče čeká dopravní omezení. Po celý den bude uzavřená frekventovaná křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia. Důvodem je oprava poruchy na kabelu nízkého napětí. Řidiči by měli využít objízdné trasy. S omezením musí podle mluvčí radnice Jany Raškové počítat taky cestující městskou hromadnou dopravou.
3: Po dobu uzavírky budou linky MHD mezi autobusovým nádražím a Dolním náměstím obousměrně odkloněny na objízdnou trasu. Spoje povedou z nádraží po ulicích Smetanova, Mostecká, Hlásenka, Svárov a dále na Dolní náměstí.
0: Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázána na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní, teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN se změnám nebrání.
4: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
0: Návrh pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měla by platit od ledna 2027.
1: Sport.

0: V posledním kole prvoligové sezóny nastoupí fotbalisté Slovácka k derby na hřišti Zlína. Duel začne ve 2 hodiny odpoledne. Pro domácí tým sezóna končí. Hosty ale ještě příští týden čeká baráž o účast v nejvyšší soutěži proti zatím neznámému soupeři. Trenér Slovácka Roman Skuhravý tak připouští, že tentokrát se víc než na souboj s regionálním rivalem chystá na další zápasy.
1: Utkání prostě se Zlínem využijeme k tomu, aby jsme to měli vlastně jako vrcholový den, co se týká jakoby kondice, takže tam podělíme nějakým způsobem zátěž a rozhodně budeme chtít ten zápas odehrát tak, aby jsme se dostali do psychické pohody.
2: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 6 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno až polojasno, postupně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr mírný severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pěkné sobotní ráno přejeme. Dnešek je výjimečným dnem pro všechny milovníky přírody. Právě dnes se totiž koná Den otevřených lesů. V rámci této akce se můžete zúčastnit například komentovaných procházek v lese, zalesňování, ukázek lesnických prací a dalšího, co bude součástí této akce. Připraveny jsou například také soutěže pro děti nebo další aktivity. Ve Zlínském kraji se konkrétně Den otevřených lesů bude konat v Bystřici pod Hostýnem, v Kroměříži a také mezi obcemi Lázy a Mikulůvka. Více o této akci se dozvíte na našem webu zlín.rozhlas.cz, kde pro vás máme i další tipy, jak si užít nadcházející víkend. A my doufáme, že si ho užijete také ve společnosti našeho vysílání. Ať se vám příjemně poslouchá.

0: Po písni Karla Černocha popřejeme dvěma osobnostem, které právě dnes budou slavit narozeniny. Patří mezi ně také zlínský rodák, saxofonista, klarinetista, dirigent a hudební skladatel Felix Slováček, který právě dnes oslaví své 83. narozeniny. Po příchodu do Prahy se stal členem orchestru Karla Vlacha, později hrál v doprovodné kapele Karla Gotta a následně převzal taktovku tanečního orchestru Českého rozhlasu po Josefu Votrubovi. Dnes stojí v čele vlastního big bandu. No a ještě jedna oslavenkyně 45. narozeniny právě dnes oslaví herečka Barbora Seidlová, kterou si asi všichni dobře pamatujeme, například z pohádky Lotrando a Zubejda. Tak přejeme hlavně zdraví.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Co tak vypadá, tak deště si zřejmě dnes užijeme pouze ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Toto bylo konkrétně zpívání v dešti. A v 5 hodin 17 minut máme pro vás hádanku, milí posluchači. Schválně, jaký sval v našem lidském těle je podle vašeho názoru úplně nejsilnější. Zkuste si tipnout. No, pokud tipujete, že by to mohl být třeba sval stehení, tak váš tip je stejný jako ten můj. Jak to je ve skutečnosti, tak na to získáme odpověď už za chvíli v našem vysílání, konkrétně v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, kterou i na dnešní den připravil herec Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se pohybují mezi 6 až 12 stupni. Nejnižší teplota 6 stupňů je aktuálně hlášena z Hošťálkové, také ze Štítné nad Váří a z Velkých Karlovic. Naopak nejvyšší teplota 12 stupňů Celsia, tak ta byla před chvílí meteorology naměřena na meteostanici Maruška Hostýnské vrchy. Dnešní odpolední teploty budou už téměř letní, protože budou dosahovat až 25 stupňů Celsia. Co se týká oblohy, tak ta bude dnes ve Zlínském kraji po ránu jasná až polojasná. V průběhu dopoledních hodin potom bude přibývat oblačnosti a k večeru se bude oblačnost opět rozpouštět.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Chcete mít zahradu, která lahodí oku i duši? Co na ní vysadit, aby přežila léto bez neustálého zalévání? A jaké dřeviny zvolit pro živý plot? To vše probereme se zahradnicí Miroslavou Beňovou. Už 25. května s Markétou Macháčkovou.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: stole.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráva zvítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Celostátní akce Den otevřených lesů dnes na třech místech Zlínského kraje představí veřejnosti lesy v nestátním vlastnictví. Program se uskuteční v městských lesích Bystřice pod Hostýnem, na lesní skládce lesů Tomáše Bati poblíž Mikulůvky na Vsetínsku a na Kroměřížském Polesí, které je součástí arcibiskupských lesů. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky a ukázky moderní lesnické techniky. Část karibuny s výběhem pro slony zůstane dnes ve Zlínské zoologické zahradě uzavřená. Zoo se tak rozhodla po pátečním útoku samce slona afrického Jacka, po kterém uhynula samice Ulu. Podle mluvčí zahrady Romany Mikešové samec samici napadl z dosud neznámých důvodů. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo Šošto. Zoo si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických, jejichž chov je v Česku vzácný. Z Pohořelic do Brna dnes vyjde pouť smíření. Vydají se na něj i účastníci víkendového sudetoněmeckého sjezdu. Pochod vede symbolicky proti trase vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Pouť skončí odpoledne na výstavišti, kde se konají sudetoněmecké dny. Sudetoněmecký sjezd v Brně bude i dnes doprovázet několik protestů. Zábavná akce pro rodiny s dětmi se od rána koná v parku Michalov v Přerově. Připravili ji pracovníci tamních technických služeb. Součástí programu bude i mimo jiné prezentace jejich techniky. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze dohlédnou stovky policistů. Utkání o záchranu v nejvyšší soutěži začne v Julisce ve 14 hodin. Policie očekává příjezd tisíců fanoušků Baníku a chystá se rozsáhlá bezpečnostní opatření. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 6 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno až polojasno, postupně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme příjemnou pohodu s Českým rozhlasem Zlín v sobotu po ránu. Mimochodem už za chvilku vám v našem vysílání prozradíme, jak vypadá taková klasická slepičí pohoda. Tak na to si určitě počkejte. Dobré ráno.

0: Mobilní kurník, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a zhruba 500 slepic poskytuje čerstvý vzduch i krmivo, si pořídila firma Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Montovaný přístřešek na kolečkách je vybavený mobilními technologiemi. O energie se například stará malá fotovoltaická elektrárna.
1: Momentálně se nacházíme v největším kurníku tohoto typu. Je to model pro 500 nosnic o rozměrech 15,5 x 5,5 metrů.
2: Potvrzujeme mezi stovkami mladých slepic Jindřich Šácha z dodavatelské firmy a ředitel zemědělské společnosti Ondřej Solar mi vysvětluje, proč pro slepice vybrali právě takový pojízdný hotel.
3: Denně jsou na čerstvé trávě, kdy si k té trávě můžou zobnout i brouka, červíka. Tím pádem to vajíčko je ve finále výrazně kvalitnější než toho klasického halového chovu.
2: Některé slepice chodí po hřadle, tady na druhé straně vidíme
3: snáškové boxy.
2: Ano, boxíky, tady mají pítka, místa na krmení. Jak je ten hotel takzvaně zařízený?
3: Ty slepice jsou vlastně celou dobu vevnitř, automaticky se ovládá stahování tady těch bočních rolet, které umožní přístup slunce a čerstvého vzduchu. Je tady automatizovaný přívod pitné vody. No a několikrát za den, podle potřeby, se to celé posouvá, takže jsou neustále na čerstvé trávě. Tady to slouží k celodennímu pobytu i přes noc, i přes den. A to hlavně proto, že jsou tady chráněny jednak proti vlivu počasí.
2: A ale ptačí chřipka.
3: Ptačí chřipky taky částečně, ale hlavně i těch predátorů, jo? Že sem prostě nevletí jestřáb nebo káně, nepřijde liška kuna.
2: Tak slepičky jsou celkem krotké, tady už mě ozobávají třeba boty.
3: Pořád se pohybují, která chce, tak se pase, někdo tady pobíhá po těch řadlech, některé se zkouší proletět, takže mají tady naprostý welfare. No.
2: Slepičince jsou dobré hnojivo, takže počítáte i s hnojením.
3: Ty slepice na tom místě stráví maximálně několik hodin, takže pozemek je přihnojený tak akorát, takže nikde nehromadíme to hnojivo, nepotřebujeme znova nakládat, rozmetat, zůstane to přímo na tom poli.
2: Vajíčka ovšem nebudou v biokvalitě.
3: Na louce se neprovádí žádné hnojení, žádný postřik, suroviny jsou z našeho chovu, nejsou z GMO, žádné antibiotika. Plánujeme organizovat takzvané dny otevřeného kurníku, ať to všichni vidí. Opravdu není to certifikované bio, ale blízko tomu budeme.
2: Pastevní vejce si lidi můžou koupit v prodejním automatu. Pokud se osvědčí, přidají zemědělci další vejcomat. Z Dolan, Blanka Mazalová, Český rozhlas.

0: Příjemný a pohodový start víkendu s Českým rozhlasem Zlín přejeme vám všem, kteří jste si nás po ránu naladili.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes počítejte s jasnou až polojasnou oblohou. Postupně ta obloha bude přecházet až na oblohu oblačnou. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v intervalu 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Bryan Adams dospíval v 5 hodin 52 minut a to je čas na trošku zábavy, o kterou se v následujících okamžicích na našich vlnách bude starat herec Miroslav Donutil. Konkrétně bude hovořit o svém strýčkovi Záletníkovi.
1: Strejda Fanek, jo, ten měl úžasný sebevědomí, on taky měl, proč pač vypadal, on vypadal jako R.A. Dvorský, jo, a byl vždycky za četníka, protože vždycky za první republiky dělal četníka, a pak když už to nešlo, byl hasič. A já jsem poprvé vlastně se s ním potkal ve 14 letech, jsem byl doma tady v Brně a najednou zvonek a nádherný hasič tam stál, jo, a říká mě, nazdar, ty jsi mladý Mirek, a říkám, ano, já jsem tvůj Strejda Fanek, ještě bych tě mohl naučit kouzlům lásky, a vstoupil, jo. A takhle jsem ho vlastně poznal, jo. Bydl kousek od Prahy v takové vesničce, tak jsme tam za ním jezdívali na návštěvu a on měl takový stoleček na dvorku a tam jsme si sedli a on vyprávěl. A pak byl krásný chlap, tak měl co vyprávět. Oni o něj měli zájem, ty babi, jo. A tak říkal vždycky, když jsme seděli, on kouřil, jsem byl v jednom takovém severočeském městě, jako četník jsem sloužil a tam jsem chodil s jednou dívkou, ona se jmenovala Jiřinka a zároveň se do mě zamilovala ještě jedna Janička, nechtěl jsem to dělit, tak jsem randil s oběma, bylo to úžasné, vždycky jsem je zavedl do toho hájíčku a tam, a teď strnul, až na zápraží vyšla teta Růženka, jeho manželka, jo, a on se na ní podíval a řekl, jo, Růža, to je kuchařka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představí program Jaro na dědině. Rodinný festival pro čolka dnes veřejnosti nabídne možnost poznat přírodu Kurovického lomu na Kroměřížsku. Kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz a osobních údajů. Dnes bude jasno až polojasno s maximy až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ukázky prací nabízí dnes návštěvníkům program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jaro na dědině. Muzejníci představí, jaké činnosti bylo v minulosti potřeba na jaře zvládnout v domácnosti i v hospodářství po zimě. Mimořádně se otevírá taky areál Kobyliska nad Valašskou dědinou. Dopoledne tam jsou připraveny komentované prohlídky.
4: Návštěvníci uvidí, jak vypadalo jaro na Valašském venkově, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Ve Valašské dědině budou připraveny ukázky tradičních činností, například strouhání šindele a splétání provazu, pletení prouděných košů či výroba dřevěného nádobí.
4: Připraveny jsou také komentované prohlídky areálu Kolibiska. Poprvé tam lidé uvidí i největší objekt budoucího areálu, takzvanou pajtu, doplňuje technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
6: Mělo by to být zázemí na programy, které budou v rámci Kolibisek, bude tam bufet a sociální zázemí.
4: Kolibiska se otevřou příští rok. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Festival pro čolka dnes v Kurovickém lomu na Kroměřížsku nabídne prohlídku přírody i kulturní program. Lidé se budou moct podívat na skříž skoka na zeleného nebo uslyší kuňku ohnivou. Mohou si taky vyzkoušet lanové centrum, lukostřelbu a šermířský ring. Projet se v loďkách a prohlédnout si dravce a sovy ze záchranné stanice. Festival je do 19 hodin. Každá 41. webová stránka s tématikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá, tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup. Aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
7: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
2: Světový šampionát ve fotbale začne v Americe 11. června a hned v noci na té 12. nastoupí česká reprezentace ke svému prvnímu utkání v základní skupině proti Jižní Koreji. Sport. České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
8: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. A těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili. Takže bylo by dobré to nastartovat. Teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet.
3: Počasí.

0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 až 6 stupni. Dnes čekejte ve Zlínském kraji jasno až polojasno, postupně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do Evropy má o tomto víkendu dorazit vlna veder, například ve Španělsku meteorologové očekávají teploty až 38 stupňů Celsia. A pořádný hic má být také u nás v Česku. Ostatně, jak to konkrétně bude vypadat v našem Zlínském kraji, tak o tom podrobně uslyšíte v následující půlhodině přímo z úst odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď nám zaspívá Karel Gott.

6 hodin 7 minut si připomeneme některé události, které se v minulosti staly právě 23. května. Například v roce 1618 v tento den proběhla pražská defenestrace. Do hradního příkopu byly vyhozeni místodržící Vilém Slabata a Jaroslav Bořita z Martinic i s písařem Fabriciem. Všichni tři 17-metrový pád z druhého patra Ludvíkova křídla starého paláce přežili. Začalo tak stavovské povstání a v podstatě i 30-letá válka. V roce 1955 získali chemici Otto Wichterle, který po uzavření vysokých škol v roce 1939 působil v Baťově výzkumném ústavu ve Zlíně, a Drahoslav Lím patent na měkké kontaktní čočky. A 23. května 1995 se uskutečnila jedna z vražd spadajících do kauzy lehkých topných olejů. Poskytovatele půjček Františka Blažíčka někdo zastřelil v jeho domě v Uherském Hradišti. Vrah na něj nejspíše vystřelil zvenčí oknem. Případ se zařadil mezi policejní pomníčky. 13. dubna 2015, tedy pouhý měsíc před promlčením, si policisté došli pro Jiřího večeře z Prostějovska, který si předtím odseděl 14 let za vraždu dalšího podnikatele v kauze Marka Lehkého. Večeř byl obviněn z vražd Františka Blažíčka a také podnikatele Miroslava Kovaříka ze Zlínska, kterého rozmetala výbušnina po explozi jeho auta. Stalo se tak na sídlišti ve Zlíně. Soud však v těchto případech na konci června v roce 2016 večeře zprostil viny. Rozsudek později potvrdil i vrchní soud v Olomouci. Chyběly totiž důkazy. Český rozhlas.

0: V raném vysílání Českého rozhlasu Zlín teď míříme do Bojkovic na Uherskobrodsku, kde v loňském roce obnovili unikátní tradici zaniklou před více než 150 lety. Takzvané chytání kůrůců se ve městě uskuteční i letos v létě, kdy bude součástí tamních hodů. Přípravy na akci už běží naplno, zapojili se do nich i žáci a učitelky ze základní školy Štefánikova, kde se učí děti se zdravotním znevýhodněním.
1: Dáme ruši na slavnost na chytání kůrců.
2: Ukazuje mi 15-letá Vaneska. A z čeho je vlastně tvoříte?
1: Z krepového papíru.
2: A co k tomu ještě tak potřebujete?
1: Šňůrku, nůžky, pravítko a tušku.
2: A jak ti to jde?
1: Dobře, snažím se. Už jich máme tak přes 400.
2: Do výroby růžiček se pustili nejen dívky, ale možná trošku překvapivě i kluci, například Jarda.
3: Ano, my jim taky pomáháme.
2: A co tak děláte nejvíc?
3: No, my vlastně připravujeme krepáky a pomáháme jim to vázat. Když uděláme ty růžičky, tak vlastně uděláme z toho velkou květinu.
2: Žáky v nové venkovní učebně spokojeně sleduje ředitelka školy Dagmar Špalková.
4: Naše děti mají vlastně zvýšenou dotaci pracovního vyučování, nemáme druhý cizí jazyk, přestože jsme základní škola, tak máme ty osnovy opravené, takže té pracovky je hodně, buď vaříme, pracují v dílně, pracují na zahradě a teďka je pro ně příjemné zpestření, že dělají ty růže.
2: Z krepového papíru vinou růžičky také paní učitelky, včetně Mirky Prné. Kromě toho, že vám tady hraje cymbálovka, tak jste se k tomu i stylově oblékli.
5: Když už jsme se teda rozhodli, že teda budeme ty růžičky takto vyrábět, tak jsme si řekli, že se nám k tomu vyhodilo i takové nějaké částečné krové oblečení, tak jsme si tak zvolili.
2: Na co vlastně ty růžičky, které tady teďka z dětma vyrábíte, na co se použijí?
5: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kůrůců.
2: Co říkáte na to, že jste to obnovila?
5: Z toho jsem úplně nadšená, protože mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
2: Obdivovat tento lidový obyčej pocházející z druhé poloviny 18. století budou moct návštěvníci Bojkovic 9. srpna. Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Řídíte se v životě intuicí? A dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu před polednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Joška Kubáník.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se

0: Dozněla píseň s názvem Dědečkovy hodiny, naše studiové hodiny, ukazují 6.20 a to je čas mrknout se podrobně na počasí a to konkrétně s panem Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nevím, jak to vypadá u vás, ale tady ve Zlíně se obyvatelé probouzejí do slunečného rána. Já se zeptám na zbytek zlínského kraje, jestli to mají někde jinak.
1: Nemají, je to všude stejné, všude svítí slunce, mraky buď nejsou žádné, nebo jen nepatrné na obzoru. Teploty se pohybují v celkem širokém intervalu od 13 do 7 stupňů, přičemž chladní je v údolních polohách.
0: Jaké počasí přinese do Zlínského kraje sobotní den?
1: Zpočátku čekejte jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne oblačnosti přibude na polojasno, až oblačno bude se jednat o lehkou kupovitou oblačnost, která se bude k večeru opět rozpouštět. 22 až 25 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, vítr ráno a večer slabý, přes den mírný od severovýchodu až severu.
0: Tak podle toho, co jste říkal, nás dnes v sobotu čeká v našem regionu příjemné počasí. Bude tomu tak i v neděli, nebo bude nějaká změna?
1: Tak jenom drobná změna v neděli, noc jasná nebo skoro jasná, nejnižší teploty 12 až 9 v údolích, lokálně až 7 stupňů, no a jen slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, no a přes den bude převažovat opět malá oblačnost, ale během dne se na přechodnou dobu může vytvořit kupovitá oblačnost, večer se mohou výjimečně objevit izolované přeháníky, no a odpolední teploty budou zítra o něco vyšší, na některých místech už budou dosahovat letních hodnot až do 28 stupňů. Vítr bude foukat přes den mírný, severovýchodní až severní.
0: A ten vzestup teplot bude pokračovat i po víkendu?
1: Ano, i po víkendu bude teplejší ráz počasí, ty odpolední teploty budou jak v pondělí, tak v úterý na některých místech dosahovat letních hodnot až do 29 stupňů a čekáme spíše takové slunečné počasí, maximálně polojasno.
0: To říká pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
1: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď je další píseň, jmenuje se Adresa já, adresa ty. Dobré ráno.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Pěkné ráno. V ulici Solné v centru Luhačovic pokračuje rekonstrukce povrchu stávající komunikace. Dělníci tady opravují vybrané úseky, které jsou vydlážděné žulovou kostkou. Součástí prací je také lokální úprava obrubníků a příprava míst pro budoucí výsadbu zeleně. Město vyčíslilo náklady na 1 milion korun. Hotovo by mělo být ve druhé polovině června. 15. ročník Koštu vín se uskuteční dnes od 14 do 19 hodin na hradě Cimburg na Kroměřížsku. Vstupné, které poputuje na záchranu hradu, zahrnuje jeho prohlídku, drobné občerstvení i katalog se samotnou ochutnávku vín. Dále se koná akce se koná za každého počasí a lidé mají možnost přespání ve vlastním spacáku či stanu přímo na hradě. Národní park Podyjí slaví 35 let své existence. Součástí oslav jsou dnes komentované vycházky po okolí nebo soutěžní stanoviště u návštěvnického centra v Čížově. Lektoři představí návštěvníkům třeba výukové hry nebo přednášky o kroužkování ptáků. Historický vojenský tábor od dneška připomíná středověký hrad Helštýn na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, který nabízí čermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Uprchlík by o ni nově mohl přijít například při návratu na Ukrajinu delší než 30 dní. Teď je to 90 dní. Rezort zároveň navrhuje nové povinnosti pro vlastníky aut. O změnách bude jednat v pondělí. Vláda opozice je zatím striktně neodmítá. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 až 6 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne až polojasno či oblačno. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vítr mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: I dnes po ránu se v našem vysílání můžete těšit na vaše oblíbené melodie a vaše oblíbené interprety. Například teď po 6:30 necháme zaspívat Slavíka Marka Ztraceného.

0: Samozřejmě, že netušíme, co na dnešní sobotní den plánujete vy, milí posluchači, za to víme, že tři majitelé lesů ve Zlínském kraji se právě dnes zapojí do celostátní akce s názvem Den otevřených lesů. Na návštěvníky čekají komentované prohlídky s lesníky i ukázky těžké techniky. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání krátce po 7 hodině a fotbalisté Zlína a Slovácka se utkají v nejvyšší soutěže už po 31. Odpolední derby se ale bude od všech předchozích lišit. Premiérově se oba regionální rivalové utkají v nadstavbové skupině o záchranu, a to přímo v posledním kole sezony. Vzhledem k vývoji v tabulce to ale spíše znamená, že tím souboj ztrácí náboj. Oba soupeři už totiž vědí, co je po utkání čeká, a Slovácko tak zřejmě derby využije k šetření sil. Více uslyšíte v příspěvku Davida Nekvindy v tradičním čase pro sportovní téma, tedy v 7 hodin a 50 minut.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla píseň Stonka, kterou už za chvíli vystřídá Atentát. Počasí. Dnes počítejte ve Zlínském kraji s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. V průběhu dne bude i polojasno až oblačno. K večeru potom bude oblačnosti ubývat. Maximální teploty budou stoupat na 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale je nehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Pokud posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín pravidelně, tak jste asi zaregistrovali, že poslední dobou pro vás připravujeme speciální tipy na výlety. Ty jsou totiž spjaté s některými písněmi. No a další takový výlet, spjatý konkrétně s lidovou písní, připravil náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský. Kam konkrétně vyrazíme, tak na to se ho ptal kolega moderátor Pavel Vacek.
1: Zdeněk Urbanovský nás hodlá v následujících okamžicích pozvat na cestu začínající v Uherském Hradišti. Jelikož jsme se v posledních dnech v typech na výlet právě se Zdeňkem Urbanovským věnovali lokalitám, ke kterým se váže nějaká píseň, tak i tady se jedna doslova nabízí. Než si ale společně zaspíváme Když jsem šel z Hradišťa, tak nám Zdeněk k tomuto výletu něco řekne. Vítám tě u mikrofonu.
2: Zdravím tě, Pavle, a zdravím naše posluchače. Já jsem dnešní výlet připravil tak, abychom si opravdu mohli zaspívat a zabavit vás do podmanivé krajiny v okolí Uherského Hradiště. Čeká nás příroda, výhledy do krajiny a také řada svědků událostí minulých věků. A to všechno na 12 kilometrů dlouhém výšlapu z Uherského Hradiště do Bílovic. A podotknu, že podstatná část tohoto výletu prochází přírodním parkem Prakšická vrchovina. Z autobusu o nádraží v Uherském Hradišti vystartujte po zeleně značené turistické trase na rozcestí Sady. Odtud potom vystoupáte krátce na výšinu svatého Metoděje, ta je historicky spojena s obdobím Velkomoravské říše. A dále potom zeleném značení pokračujte do Mařatic a na rozhlednu Rovnina. Výhledy z rozhledny při pěkném počasí dají vyniknout všemu, co tento kraj činí malebným. Je to kulturní krajina se zaoblenými kopečky, k tomu barevné plochy polí, sadů, vinic, tmavé lesy a potom od rozhledny cesta zvolna klesá do obce Mistřice. Prochází její zástavbou, aby nakonec vystoupala k technickému areálu nad obcí. A u rozcestníku, nazvaného Mistřice okraj, se zastavte a je k tomu hned několik důvodů.
1: Ale prozrať, jak moc je to důležité místo.
2: Je to místo zajímavé historicky a pro nás důležité pro orientaci. Najdete zde například Bílavčíkův kříž, který ilustruje zbožnost zdejších obyvatel. Je zde začátek naučné stezky vedené po katastrech 9 obcí na území Rovné hory, ale také je to místo, kde se v roce 1469 odehrála bitva mezi českým králem Jiříkem z Poděbrad a uherským Matyášem Korvínem. A legenda o útěku Matyáše Korvína v Dívčím kroji do Uherského Brodu je jedním z motivů proslulé vlčnovské jízdy králů. U Bílavčíkova kříže opusťte zelenou turistickou trasu a vydejte se severním směrem po polní cestě, která směřuje do Bílovic. Je tudy vedena také cyklotrasa číslo 5177. Klesání do Bílovic povede kolem takzvaného cholerového hřbitova, který byl zřízený v roce 1866 po epidemii této zákeřné nemoci. Kolem nepřehlédnutelného kostela svatého Jana Křtitele se dostanete k Bílovickému zámku, který v současnosti slouží potřebám obce, je zde mimo jiné sídlo obecního úřadu. A autobusová zastávka pro návrat domů, to je nedaleko od zámku.
1: A cestou z Uherského Hradiště do Bílovic uzavřeme se Zdeňkem Urbanovským tento miniseriál s pracovním názvem Výlety s písničkou. Ale schválně, zkuste si sami zavzpomínat na nějaké melodie a vymyslet k ním nějaký turistický výšlap. Myslím, že by to mohla být pěkná zábava pro celou rodinu. A nejen při samotné cestě, ale i při vzpomínkách na ten dnešní pěkný výlet si můžete zaspívat Když jsem šel z Hradišťa. Ostatně stejně jako i teď s Českým rozhlasem Zlín.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Kunovicích se o víkendu koná jízda králů, řidiči by měli jezdit opatrně. V Bojkovicích na Uherskobrodsku začaly přípravy na chytání kurců. Žáci jedné z tamních škol vyrábí růžičky, které během slavnosti ozdobí koně. Zlínští fotbalisté zakončí sezónu domácím derby se Slováckem. Dnes bude jasno nebo skoro jasno z maximy až 25 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Kunovicích na Uherskohradišťsku dnes druhým dnem pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města projede i takzvaná formanská jízda a císařské bandérium, které jsou specifikem kunovické jízdy králů. Řidiči musí během celého víkendu počítat s omezeními v dopravě, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z hnutí ANO.
4: Všechny ulice, všechny silnice jsou průjezdné. Nicméně v době, kdy vlastně projíždí, ať už to bandérium nebo samotná jízda králů potom v neděli chlapci na koních, tak je řízena policií České republiky, naší městskou policií a pro letošek máme dohodnutou i jízdní policii.
2: Žáci ze základní školy Štefánikova v Bojkovicích na Uherskobrodsku vyrábí růžičky na takzvané chytání kurců. Tradici z poloviny 18. století, která je obdobou jízdy králů, ve městě obnovili v loňském roce. Letos se slavnost uskuteční 9. srpna v době v Bojkovických hodů. Do příprav se společně s dětmi se zdravotním znevýhodněním zapojili i jejich učitelky, pokračuje jedna z nich, Miroslava Prná.
5: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kurců. Mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
2: Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál, ve kterém v polovině května odpovídala více než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD z voličů ANO. Jejich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%. Říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
6: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí. Sport.
2: Závěrečné kolo nastavbové skupiny o záchranu v první fotbalové lize nabídne derby mezi Zlínem a Slováckem, které začne ve 2 hodiny odpoledne. Domácí Ševci už mají udržení jisté. Hosty z Uherského Hradiště čeká baráž proti druholigovému soupeři. Náboj může zápasu dodat to, že od této sezóny se mezi Zlínem a Slováckem hraje o pohár hejtmana Zlínského kraje. Pokračuje trenér Ševců Bronislav Červenka.
7: Je to zajímavé určitě pro fanoušky, je to zajímavé pro hráče v kabině. Říkám, je to asi zatraktivní zase fotbalové atmosféry tady v našem kraji a uvidíme, doufám, že tomu dá ten správný náboj.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 13 až 6 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. V průběhu polojasno až oblačno. K večeru občas bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr mírný severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zpráv vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Tomáš Perut.

0: Česka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dnes máme Světový den želv, takže můžete klidně trošku zpomalit. My zpomalovat rozhodně nebudeme, pokračujeme stále stejným tempem. Teď s Petrem Fialou a jeho písní Měsíc.

0: dnes je Den otevřených lesů, do kterého se zapojují jak jejich soukromí majitelé, tak církevní vlastníci města i obce. Majitelé lesů tak dnes na třech místech ve Zlínském kraji představí návštěvníkům, jak hospodaří a pracují na svých pozemcích. Podrobnosti na toto téma zjišťovala naše reportérka Michaela Kočendová. Michaelo, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Kolik lesů se tedy konkrétně zapojí?
1: Ze Zlínského kraje se do Dne otevřených lesů zapojí tři lesy v soukromém vlastnictví. Na Kroměřížsku to jsou arcibiskupské lesy a městské lesy v Bystřici pod Hostýnem. Na Vsetínsku v Mikulůvce se připojí lesy a statky Tomáše Bati. V celém Česku je do dnešního programu zapojeno 26 lokalit. Podrobnosti dodává předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice Jiří Svoboda.
2: Je to víceméně napříč republikou, samozřejmě jsou lokality, kde těch nestátních vlastníků je méně, to znamená, řekněme, ten severozápadní region, kde těch nestátních subjektů je minimum, tak tam samozřejmě to zapojení je méně významné než třeba v moravských regionech.
0: Co mohou návštěvníci vybraných lesů v našem Zlínském kraji konkrétně vidět?
1: V zapojených lesích se lidé od 9 hodin dopoledne potkají s lesníky. Ti mají připravené komentované procházky i stezky s úkoly pro děti. Návštěvníci se taky seznámí s hospodařením v lese. Uvidí i ukázky lesních strojů a těžké techniky. Programy zajišťují v každém lese jeho majitelé, proto se může na jednotlivých místech program lišit.
0: Kdo tuto akci zaštiťuje?
1: Akci pořádá organizace Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice. Letos pořádají Den otevřených lesů již 5. rokem. Cílem je přiblížit lidem, jak se v lese hospodaří a jak k tomu jednotliví majitelé přistupují.
0: Na poznávací procházku se dnes můžou lidé vydat do arcibiskupských lesů u Kroměříže, městských lesů v Bystřici pod Hostýnem nebo lesů Tomáše Bati v Mikulůvce na Vsetínsku. Podrobnosti pro nás měla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín reportérka Michaela Kočendová. Michaelo, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Student z našeho regionu se dnes představí na festivalu, na prestižním festivalu Pražské jaro. Tak na toto téma budeme podrobně mluvit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za malou chvíli. Počasí. Před víkendem meteorologové avizovali, že bude teplo, naznačují to už teď stoupající teploty, které se pohybují mezi 9 až 15 stupni. 9 stupňů teď hlásí Štítná nad Vláří a Vsetín. Nejtepleji v našem regionu je na meteostanici Kateřinice Ujčná a tam naměřili před pár okamžiky meteorologové 15 stupňů Celsia. Maximální odpolední teploty dnes vystoupí až na 25 stupňů. Má být jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnosti ubývat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Den, kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Ložek.

0: Také kabáti se nás snažili probudit v sobotu po ránu. My vás všechny vítáme, speciálně vás, kteří jste se třeba před chvílí opravdu probudili při poslechu ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Možná, že i vy máte takový názor, že dnešní mládež jenom sedí u počítačů a u mobilů. Neplatí to ale komplet o všech. Jak se říká, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. Například student kroměřížské konzervatoře Jan Schulman, tak ten několik hodin denně sedí u klavíru a trénuje. No a to se vyplatilo, Jan Schulmeister totiž dnes vystoupí na prestižním festivalu Pražské jaro.
1: Takový to naprosto jasný uvědomění, že tohle je prostě ta cesta, kterou se chci vydat, přišla tak v 6, možná v 7 letech.
2: Vzpomíná 19-letý Jan Schulmeister na rozhodnutí stát se klavíristou. Souviselo to i s tím, že jeho otec je houslista. Hra na klavír pro něj není mechanickou záležitostí. I přesto, že interpretuje díla druhých, potřebuje v tom zažívat svobodu.
1: Bez svobody prostě to, bychom byli muzikanti, v podstatě neoriginální roboti. Ten vnitřní výraz by nebyl třeba. Ono je důležitý si nějakou tu svobodu podložit v podstatě informacema, zkušenostma a znalostma, řekněme, o stylu, který hrajeme.
2: První ceny i absolutní vítězství si mladý umělec dovezl z více než 40 soutěží napříč Evropou i Spojenými státy. Schulmeisterovy úspěchy sleduje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík už od jeho dětství.
3: Krom toho, že je laureátem slavné Van Cliburn soutěže v Americe, její větve pro mladé hudebníky, tak také nedávno získal mi prestižní cenu BBC.
2: Na Pražské jaro ho pozvali, aby zahrál v rámci dopoledního matiné v Anežském klášteře.
3: A já bych řekl, že už to skoro stalo takovou tradicí, že my na tomto místě často uvádíme koncerty, často na Pražské jaro debutujících mladých hudebníků, a oni krátce předtím, než se ten koncert koná, získají významnou cenu.
2: Na festivalovém debutu zahraje Jan Schulmeister skladby Johanna Sebastiana Bacha i Leoše Janáčka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín,

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší. Hezké ráno. Část karibuny z výběhy pro slony zůstane dnes ve zlínské zoologické zahradě uzavřená. Zoo se tak rozhodla po pátečním útoku samce slona afrického Jacka, po kterém uhynula samice Ulu. Podle mluvčí zahrady Romany Mikešové samec samici napadl z dosud neznámých důvodů. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo Šošto. Zoo si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických, jejichž chov je v Česku vzácný. Festival Pročolka dnes v Kurovickém lomu na Kroměřížsku nabídne prohlídku přírody i kulturní program. Lidé se budou moct podívat na skrýž skokana zeleného nebo uslyší kuňku ohnivou. Mohou si taky vyzkoušet lanové centrum, lukostřelbu a šermířský ring. Projet se v loďkách a prohlédnout si dravce a sovy ze záchranné stanice. Zábavná akce pro rodiny s dětmi se od rána koná v parku Michalov v Přerově. Připravili ji pracovníci tamních technických služeb, součástí programu je i prezentace jejich techniky. Na brněnském výstavišti dnes začíná hlavní program Sudeto německých dnů. Zúčastní se jich nejméně tisícovka lidí z Německa. Registrovaných je přes 1200 návštěvníků z Česka. Součástí akce jsou mimo jiné hudební nebo taneční vystoupení. Proti sjezdu, který je poprvé v Česku, jsou zároveň plánované i protesty lidí, kteří ho považují za provokaci. Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek i pravidel dočasné ochrany. Uprchlík by o ní nově mohl přijít například při návratu na Ukrajinu delším než 30 dní. Teď je to 90. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 9 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, v průběhu polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vítr mírný severovýchodní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Kroměříží směrem Brno je hlášeno pomalu jedoucí vozidlo údržby v pravém místním pruhu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, nevím, co už jste všechno stihli, možná, že už jste byli třeba na procházce se svým čtyřnohým miláčkem, nebo jste stihli už zajít také nakoupit, no a někteří už stihli třeba cvičit, nebo dokonce po ránu i běhat. Když jsme u toho běhání, tak mě zaujala informace o novém zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. Jistý maratonec nejenom, že dokázal uběhnout maraton, ale během toho běhu ještě navíc upletl šálu odpovídající výšce žirafy. No a ta šála dlouhá 5,5 metru mu právě zajistila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. No tak já, kdybych běžel maraton, tak bych tak maximálně pletl nohama. Teď hlavně nepoplést, kdo bude zpívat, bude to Palo Hammer. Přejeme dobré ráno.

0: Myslím, že na startu tohoto víkendu si mnou ruce mimo jiné také pořadatelé různých akcí v našem Zlínském kraji, protože těm to určitě hraje do karet, můžou totiž očekávat vyšší návštěvnost. Možná, že i vy uvažujete, že vyrazíte někam za zábavou a pokud ještě nejste rozhodnutí, tak můžete vybírat z naší ranní nabídky. Už jste měli čolka, skokana nebo užovku doslova na dosah ruky? Potkat se s těmito vzácnými živočichy naživo můžete dnes v areálu Kurovického lomu na Kroměřížsku. Rodinný festival pro čolka nabízí bohatý program o přírodě, expozici zachráněných netopírů, povídání s ornitologem, dřevodílnu, možnost projížděk na lodičkách a spoustu dalších aktivit od 10 do 14 hodin. Populární romantickou pohádku pro dospělé inspirovanou Popelkou má dnes v repertoáru Městské divadlo Zlín. Od 19 hodin začíná ve velkém sále muzikál Pretty Woman, kde v hlavních rolích uvidíte Markétu Holcmanovou a Radovana Krále. Rok co rok se těšíme na příchod jara a zaháníme chmurnou tmavou zimu. Proto přijměte pozvání do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Od 9. do 17. hodiny je v areálu Valašská dědina připravený bohatý kulturní program s názvem Jaro na dědině. V rožnovském skanzenu uvidíte ukázky řemesel, jarní hospodářské práce, nahlédnout můžete také do kuchyní a ochutnat jarní pokrmy. A náměstí před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně se opět po roce stane místem setkání dětských folklorních souborů z České republiky i Slovenska. Letos bude mezi účinkujícími i soubor z Kostariky. Festivalový program zahájí ve 14 hodin krojovaný průvod od Kocandy. Účinkující projdou za doprovodu lidové hudby centrálním parkem na jižních svazích ke kostelu, kde bude festival Májíček ve 14:30 slavnostně zahájen.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránku.

0: Vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín, už bude 7:45.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji by dnes mělo být jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne přibude trošku oblačnosti až na polojasno a oblačno, pršet by ale nemělo, takže směle můžete vyrazit někam na výlet, na výšlap nebo na nějakou venkovní akci. K večeru se potom oblačnost bude navíc rozpouštět a může být obloha zase až skoro jasná. Maximální teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Jednou z možností, jak si v našem regionu užít dnešní den, je vyrazit si na fotbalové derby. Fotbalisté z Zlína a Slovácka se utkají v nejvyšší soutěži po 31. Dnešní odpolední derby se ale bude od všech předchozích lišit. Premiérově se oba regionální rivalové utkají v nadstavbové skupině o záchranu, a to přímo v posledním kole sezony. Vzhledem k vývoji v tabulce to ale spíše znamená, že tím souboj ztrácí náboj. Oba soupeři už totiž vědí, co je po utkání čeká.
1: Zatímco pro zachráněný Zlín domácím derby se Slováckem skončí sezóna, tým z Uherského Hradiště odehraje příští týden dva barážové zápasy proti jednomu z dvojice druholigových soupeřů Táborsko Artis Brno.
2: Tady v tom regionu je to hodně sledovaný zápas, asi nejvíc. Pro fanoušky je to nejvíc důležité, takže my k tomu chceme přistoupit tak, aby jsme ho zvládli a potom nás čeká vlastně baráž, kde to pro nás je úplně nejdůležitější.
1: Přibližuje nastavení Slovácka kapitán Michal Trávník. Doplňuje ho trenér Roman Skuhravý.
3: Rozhodně chápu, jaký to je zápas jakoby pro region. Rozhodně tam nepojedeme s tím, že to chceme odevzdat. Ba naopak, chci to využít jakoby k tomu, aby jsme se naladili na to barážové dvoutkání. Ale nikdo se na mě prostě nesmí zlobit. Samozřejmě budu tam počítat s tím, že hrajeme v 8 dnech prostě 3 zápasy. A ty dva poslední jsou pro nás momentálně důležitější.
1: Připouští Skuhravý, že při tvorbě sestavy bude už myslet na středeční start baráže. V týmu má třeba několik hráčů ohrožených tím, že v případě žluté karty by museli úvod baráže vynechat. Tresty se totiž přenášejí. Apelovat bude i na to, aby nikdo nedostal červenou kartu, jako třeba při nedávném utkání v Olomouci, kdy byli vyloučení a poté distancovaní hned dva hráči.
3: Celou dobu se bavíme vlastně jakoby o disciplíně a my jsme vlastně máme s tím jako v nedávné době čerstvou zkušenost a karty k fotbalu patří a budeme se chtít vyvarovat jakoby nějakých hloupých karet. Určitě to máme v hlavě a poradíme si s tím.
1: Zlín už spadnout nemůže. Z aktuální 13. příčky tabulky se ale ještě může posunout výš. Ještě větší motivací pro domácí může být třeba to, že možná poslední zápas profesionální kariéry odehraje zkušený útočník Tomáš Poznar, který před sezónou oznámil, že bude jeho poslední. Na jaře se mu ale tak daří, že své rozhodnutí možná ještě změní.
4: Je to druhá prostě, která jako mě pořád naplňuje a každý trénink, zápas mě baví a jsem za to rád, že vlastně pořád ještě můžu hrát i tady v tom pokročilém věku. Takhle k tomu přistupuju teďka.
1: Zápas posledního kola prvoligové sezóny mezi Zlínem a Slováckem začne ve 14:00. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové zázraky přírody. ČT2.

0: zprávy.
1: Zlínský kraj se dnes zapojí do celostátní akce Den otevřených lesů. Na návštěvníky čekají od 9 hodin komentované prohlídky s lesníky. Rožnovský skanzen pořádá v sobotu tradiční program Jaro na dědině. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s maximy až 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Dnes se tři polesí ve Zlínském kraji zapojují do celostátního dne otevřených lesů. Od 9 hodin až do pozdního odpoledne budou lesníci provázet v arcibiskupských lesích u Kroměříže, městských lesích v Bystřici pod Hostýnem a v lesích Tomáše Bati na Vsetínsku. Kromě komentovaných procházek uvidí návštěvníci i těžkou techniku k hospodaření a pro děti jsou připravené hry s úkoly. Podrobnosti o akci doplňuje mluvčí sdružení vlastníků obecních soukromých a církevních lesů v České republice Jana Divišová.
2: Je to zajímavé v tom, že každý z těch vlastníků lesů, to jsou nestátní vlastníci lesů, připravuje program podle toho, na co má síly. Vlastně tu akci pořádají ve svém volném čase, stojí to spoustu sil, ale taky spoustu hezkého přemýšlení, čím veřejnost zaujmout, jak ukázat, jak v lesích hospodaří.
1: Tradiční život na Valašsku dnes přiblíží program Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradičních řemesel, jarních hospodářských prací i ochutnávku jídel připravených podle starých receptů, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Letos představíme ukázku výroby včelího klátu, hudebních nástrojů a práci hrnčíře na hrnčířském kruhu. Návštěvníci uvidí tradiční řemesla a postupy, které byly po generace součástí života na Valašském venkově. Ochutnají šrotové pagáče, čerstvě sloukané máslo, žinčici a další jarní pokrmy připravené podle tradičních receptů.
1: Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro radiožurnál s více než 1000 respondentů. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
4: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
5: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů, 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
4: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
6: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
4: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté si dnes mohou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Souboj s tradičním rivalem přinese více emocí, ale podle kapitána Romana Červenky spíš na straně soupeře.
7: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
1: Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 9 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr mírný severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Kroměříží směrem Brno je hlášeno pomalu jedoucí vozidlo údržby v pravém jízdním pruhu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dívám se do kalendáře, že dnes budou slavit například hudebník Vladimír Mišík nebo první československý

0: slovenský kosmonaut Vladimír Remek, v kalendáři je totiž jméno Vladimír, no a mezi oslovence tím pádem patří také třeba můj oblíbený seriálový hrdina Vladimír Smolík. Možná, že vy jste za mladá hltali oblíbený seriál Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka. Jenom připomenu, Ládínek, hlavní hrdina, se svou raketou v každém díle vyrazil na nějakou planetu. My osobně se hodně líbily díly třeba Pohádková planeta, Planeta zločinu, ta byla hodně povedená, a Zpívající planeta, to jenom připomínám, tam se muselo zpívat, tam nikdo nesměl mluvit, všichni povinně museli zpívat. No a Ládínek, když tam přistál a začal mluvit, tak ho tam hned ti domorodci začali napomínat, ten jeden místní, ten se ho snažil naučit zpěv, moc mu to nešlo, no tak ten domorodec ho okřikl zpěvem, já si dokonce z toho dílu některé pasáže ještě pamatuju dodnes, pěvecké pasáže, vím, že ten domorodec zpíval na toho Ládínka. Ach, ty dareba a ku, nezbedný ža a ku. No, myslím, že je na čase nechat zaspívat raději profesionály. Budou to Brontosauři s písní Valčíček. Dobré sobotní ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Když se o někom řekne, že chytá lelky, tak většina z vás určitě dobře ví, že co ten dotyčný dělá, nebo možná spíše nedělá. Ovšem víte, co je to takzvané chytání kuruců? Pokud ne, poslouchejte teď dále naše vysílání, dozvíte se to za malý okamžik. V Bojkovicích na Uherskobrodsku v loňském roce obnovili unikátní tradici, zaniklou před více než 150 lety. Takzvané chytání kuruců se ve městě uskuteční i letos v létě, kdy bude součástí tamních hodů. Přípravy na akci už běží naplno. Zapojili se do nich i žáci a učitelky ze základní školy Štefánikova, kde se učí děti se zdravotním znevýhodněním.
1: Dáme ruši na slavnost na chytání kurců.
2: Ukazuje mi 15-letá Vaneska. A z čeho je vlastně tvoříte?
1: Z krepového papíru.
2: A co k tomu ještě tak potřebujete?
1: Šňůrku, nůžky, pravítko a tušku.
2: A jak ti to jde?
1: Dobře, snažím se. Už jich máme tak přes 400.
2: Do výroby růžiček se pustili nejen dívky, ale možná trošku překvapivě i kluci. Například Jarda.
3: Ano, my jim taky pomáháme.
2: A co tak děláte nejvíc?
3: No, my vlastně připravujeme krepáky a pomáháme jim to vázat. Když uděláme ty růžičky, tak vlastně uděláme z toho velkou květinu.
2: Žáky v nové venkovní učebně spokojeně sleduje ředitelka školy Dagmar Špalková.
4: Naše děti mají vlastně zvýšenou dotaci pracovního vyučování, nemáme druhý cizí jazyk, přestože jsme základní škola, tak máme ty osnovy opravené, takže té pracovky je hodně, buď vaříme, pracují v dílně, pracují na zahradě a teďka je pro ně příjemné zpestření, že dělají ty růže.
2: Z krepového papíru vinou růžičky také paní učitelky, včetně Mirky Prné. Kromě toho, že vám tady hraje cymbálovka, tak jste se k tomu i stylově oblékli.
5: Když už jsme se teda rozhodli, že teda budeme ty růžičky takto vyrábět, tak jsme si řekli, že se nám k tomu vyhodilo i takové nějaké částečné krové oblečení, tak jsme si tak zvolili.
2: Na co vlastně ty růžičky, které tady teďka s dětma vyrábíte, na co se použijí?
5: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kuruců.
2: Co říkáte na to, že jste to obnovila?
5: Z toho jsem úplně nadšená, protože mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
2: Obdivovat tento lidový obyčej pocházející z druhé poloviny 18. století budou moct návštěvníci Bojkovic 9. srpna. Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: našem vysílání vám rádi pouštíme také hudbu z našeho regionu. O tu se v předchozích okamžicích konkrétně starala zlínská skupina AG Flex písní Poslední přání. Vy jste si možná přáli na víkend slunečné počasí, asi se nám to splní, ostatně o počasí teď podrobně uslyšíte i na našich vlnách. Jak bude dnes, tak to prozradí pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Zpočátku čekejte jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne oblačnosti přibude na pole jasno až oblačno, bude se jednat o lehkou kupovitou oblačnost, která se bude k večeru opět rozpouštět. 22 až 25 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, vítr ráno a večer slabý, přes den mírný od severovýchodu až severu.
0: Tak podle toho, co jste říkal, nás dnes v sobotu čeká v našem regionu příjemné počasí. Bude tomu tak i v neděli, nebo bude nějaká změna?
1: Tak jenom drobná změna v neděli, noc jasná nebo skoro jasná, nejnižší teploty 12 až 9 v údolích, lokálně až 7 stupňů, no a jen slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, no a přes den bude převažovat opět malá oblačnost, ale během dne se na přechodnou dobu může vytvořit kupovitá oblačnost, večer se mohou výjimečně objevit izolované přeháníky, no a odpolední teploty budou zítra o něco vyšší, na některých místech už budou dosahovat letních hodnot až do 28 stupňů. Vítr bude foukat přes den mírný, severovýchodní až severní.
0: A ten vzestup teplot bude pokračovat i po víkendu?
1: Ano, i po víkendu bude teplejší ráz počasí, ty odpolední teploty budou jak v pondělí, tak v úterý na některých místech dosahovat letních hodnot až do 29 stupňů a čekáme spíše takové slunečné počasí, maximálně polojasno.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji o víkendu počasí, tak to nám prozradil pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Štětce, písmo malířské barvy i kartáč na očištění staré značky. S touto výbavou se s předsedou Zlínského klubu českých turistů Petrem Schovajsou vydávám do terénu ve Zlíně na Kocandě. Co kromě značení v klubu můžete zažít a jak je na tom po 100 letech od svého založení, dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny s Markétou Macháčkovou už v pondělí před 15:30 odpoledne.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Zlín vás pravidelně zveme na různá zajímavá místa v našem regionu, navštěvujeme třeba památky a nebo jiné pamětihodnosti. No a teď se podíváme do laboratoře.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Šlechtitelská výzkumná stanice v Kunovicích je místem, kde se už 80 let propojuje věda, technologie a praxe do jediného cíle. Vytvářet odrůdy, které obstojí v měnícím se klimatu a posunou kvalitu produkce na novou úroveň. Toto místo je v mnoha ohledech unikátní. Přesvědčila se o tom i redaktorka Silvie Pospíšilová, která se do Kunovic vydala.
2: Výzkumná stanice v Kunovicích na Uherskohradišťsku není jen laboratoří pod širým nebem. Je to živý organismus, který propojuje vědeckou preciznost s dlouholetou pěstitelskou zkušeností. A právě díky této kombinaci se stává jedním z klíčových míst, kde se rozhoduje o tom, jak bude vypadat naše krajina v příštích desetiletích.
3: Výzkumná stanice byla zřízena na ploše bývalé topolové školky po druhé světové válce a postupně zde vznikly dva obory, lesní seminářství a oblast rychle rostoucích dřevin.
2: Vysvětluje vedoucí stanice Pavel Kotrla. Banka klonů rychle rostoucích dřevin je v České republice doslova unikátní.
3: Banka klonů je živý genofond, soustředěný za dlouhé generace našich předchůdců, především v oblasti topolů a vrb. Jednak se jedná o domácí druhy topolů, jednak se jedná o vyšlechtěné klony topolů. V oblasti vrby je ta škála využití mnohem širší. V poslední době bych možná zmínil zvýšený zájem o takzvané včelařské vrby.
2: Tato genofondová sbírka je jedinou v Česku a do jisté míry ji mohou využít i lidé, kteří na stanici přijdou. Pokračuje Pavel Kotrla.
3: Pokud si lidé přijdou nastříhat proutky na pomlásku, tak jim to umožníme a druhá věc jsou takzvané vrbostavby, což je v poslední době taky docela v módě, takže třeba letos jsme dodávali vrbové prouty na vrbostavby do jedné nedaleké školy.
2: Jak už vedoucí stanice v úvodu prozradil, do velké míry pomáhají také včelařům.
3: Včelináře potřebují pil pro svůj rozvoj a máme tady sortiment, který umíme se skládat, takže ty vrby kvetou v období až 2 měsíců.
2: I druhý obor, kterým se v Kunovicích zabývají, lesní seminářství, je jedinečný.
3: Jsme jediné pracoviště, které v rámci celé České republiky provádí rozbory kvality osiva lesních dřevin. V případě, že toto osivo je uváděno na trh, čili se s ním obchoduje. A druhou věc, kterou tady máme, tak byla zde zřízena Národní banka osiva lesních dřevin, kde shromažďujeme osivo z nejcennějších porostů v rámci České republiky u dřevin, jejichž osivo lze dlouhodobě skladovat.
2: V obrovském mrazícím boxu tak uchovávají semínka při minus 18 stupních až 30 let. Když sedím s Pavlem Kotrlou v jeho kanceláři a on vypráví o výzkumné stanici, je vidět, že práce je jeho srdeční záležitostí.
3: Jako každého lesníka mě na tom baví ta skutečnost, že děláme něco pro budoucí generace.
2: Z Kunovic, Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Jak to v takové šlechtitelské výzkumné stanici vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii na našem webu zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. 15. ročník Koštu vín se uskuteční dnes od 14 do 19 hodin na hradě Cimburg na Kroměřížsku. Vstupné, které poputuje na záchranu hradu, zahrnuje jeho prohlídku, drobné občerstvení, katalog i samotnou ochutnávku vín. Akce se koná za každého počasí a lidé mají možnost přespání ve vlastním spacáku či stanou přímo na hradě. Celostátní akce Den otevřených lesů je dnes na třech místech Zlínského kraje a představí veřejnosti v lesy v nestátním vlastnictví. Program se uskuteční v městských lesích Bystřice pod Hostýnem, na lesní skládce lesů Tomáše Batí poblíž Mikulůvky na Vsetínsku a na Kroměřížském polesí, které je součástí arcibiskupských lesů. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované procházky a ukázky moderní lesnické techniky. Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helštýn na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, který nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Akce potrvá do neděle. Moravská galerie dnes pořádá druhý ročník festivalu Open Depo Fest. Akce si připomíná rok od otevření depozitáře v Brně Řečkovicích. Tímto unikátním projektem chce galerie lidem víc zpřístupnit umění a design. Návštěvníky čekají koncerty, divadelní představení a výtvarné tvoření. Stovky policistů budou dohlížet na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava v Praze. Utkání, které rozhodne boj o záchranu v lize, se hraje na Julisce od 14 hodin. Podle policie dorazí i tisíce fanoušků Baníku, proto budou v okolí stadionu posílená bezpečnostní opatření. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 13 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. V průběhu polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnost obývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na D1 je na 269. kilometru směrem Brno hlášen předmět na vozovce. A na také D1 na 262. kilometru směrem Kroměříž máme taky hlášený předmět na vozovce. Ze zprávy to všechno. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokud nás posloucháte za volantem, tak přejeme šťastné cestování. Jestli právě teď řídíte, tak jste potápěč anebo švestka. Hned vysvětlím, takto si nás totiž řidiče rozdělují automobilky, které se snaží zkonstruovat co nejpohodlnější nová auta. No a tak také řeší to, jakým způsobem se nám bude dobře do vozu nastupovat. A proto si nás právě dělí na potápěče nebo švestky. Potápěč to je takový řidič, který se při nastupování ohne, strčí dovnitř nohu a doslova se za volant ponoří hlavou napřed. Proto tedy potápěč. Řidič názvem švestka, tak ten si nejdříve sedne bokem na sedačku a teprve potom tahá dovnitř nohy a zbytek těla. No tak teď si můžete přebrat, jestli jste tedy potápěč nebo švestka. Mi to trošku připomíná nastupování do Velorexu ve filmu Vrchní prchní. Jak se do toho vlastně leze? Jako za kulomet, paní, jako za kulomet, přikrčit a mírně zaklonit. My se teď můžeme protáhnout a podívat se nahoru, protože na řadě je píseň s názvem Nebe nad hlavou. Hraje a zpívá Olympik. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že to smysl dává, když se probudí.

0: Postřehli jste, o čem právě dospíval Michal Hrůza, tak stejnému tématu se bude věnovat i dnešní pořad Na pohovce Jožky Kubáníka. Více nám k tomu teď řekne Jožka.
1: Předtím, než vám prozradím, o čem si budeme s mojí návštěvou povídat dnes, vám musím opět poděkovat za vaše příběhy a za důvěru. Slibuji, že vaše jména nikomu neprozradím a občas je i změním, abyste byli v bezpečí. Ale dnes jsem to dělat nemusel, protože paní Klára se k dotazu hrdě hlásí. Napsala mi: často mám pocit, že bych něco měla udělat jinak, tuším, že by to bylo správné, ale hned se ozve druhý hlas, který mi to rozmlouvá. Nevím, jestli je to intuice, nebo je to strach, a chtěla bych vědět, jak to poznám. Kláro, já myslím, že tohle řešíme úplně všichni a děkuji za zajímavé téma. Možná si vzpomenete, že jednou jsem si o intuici na pohovce Jožky Kubáníka povídal i s herečkou Jitkou Čvančarovou. Připomeňme si to.
2: Já jsem člověk, který neumí přijít chybu, protože nevidím důvod, proč ji přecházet, já ji musím jako vyřešit, analyzovat a pak jít dál, jako, protože tam ta chyba jinak bude. Takže si myslím, že musíte najít k sobě lidi, kde to cítíte stejně, aby ta lehkost, tý energie a ten dopad byl tam, kde byl, protože ta zodpovědnost nás je jako obrovská, těch nás umělců.
3: Máte kolem sebe takové?
2: Mám, štěstí mám. No, jo, tak mám, a je to opravdu štěstí a je to teda obrovský naplnění. A je krásný, jak se tam ta energie jako vrací. Spoustu lidí se mě ptá, jako kde bereš energii na tolik věcí. Já říkám, ale když je to správně, tak se to tam krásně, jako ta energie tam tak jako pluje a to nejde, jako silově to jako člověk neurve. Nebo možná urve, ale já to z toho cítím. Ta hloubka, no, já dám hrozně na intuici nějaký můj vnitřní hlas, nebo říkejte tomu, jak kdo chcete. A musím říct, že na ní, že jsem ji často obcházela, že jsem ji často raciem třeba omlouvala, a tohle není určitě tak, jak si jako myslíš, ale už ji neomlouvám, už vím, že jako je správně, že mě nikdy nesklamala.
1: To byla herečka Jitka Čvančarová a její vyprávění o intuici a já se těším, že terapeutka Markéta Kořínková nám o ní řekne spoustu dalšího.
0: Pořád Na pohovce Jožky Kubáníka o intuici uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes hned po zprávách v 17 hodin. Teď uslyšíte slovenskou skupinu Elán.

0: raním vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes nechyběli ani Rolling Stones.
1: Počasí.
0: Dnes můžete vyrazit ven bez obav, že zmoknete, deštníky klidně nechte doma, protože pršet by podle meteorologů v našem regionu rozhodně nemělo. Má být jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno, k večeru potom bude oblačnosti opět ubývat. Maximální odpolední teploty budou stoupat až na 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a radši

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín, to se i dnes po ránu vyplatí, protože jste v obraze a víte, o čem se mluví a co se v našem regionu děje. Už za okamžik v 9 hodin nabídneme hlavní zprávy, v nich se třeba dozvíte, že v našem regionu právě dnes musíte počítat s dopravními komplikacemi, protože přinese celodenní uzavírka jedné z velmi důležitých křižovatek ve Zlínském kraji. Podrobnosti ve zprávách, po zprávách potom další program, konkrétně magazín Mezi nebem a zemí a po 10. potom Hobby magazín. V něm se moderátor Artur Kubica bude věnovat odzimování zahradního bazénu. Myslím, že také aktuální zajímavé téma. Já vám přeji krásný zbytek dnešního prosluněného sobotního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: města projde i takzvaná formánská jízda a císařské bandérium, říká místostarostka města Martina Kozelníková z hnutí ANO.
1: Formánská jízda je vlastně slavnostní defile kočárů, povozu a zápřahu, které projíždějí Kunovicemi. A je to vlastně to, čím se kunovská jízda třeba odlišuje od ostatních jízd králu.
0: Letos bude její součástí kočár tažení 10 spřežím, který přiveze císaře Josefa II. Samotná jízda králu je zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Projede Kunovicemi v neděli. Ve Vsetíně dnes řidiče čeká dopravní omezení. Po celý den bude uzavřená frekventovaná křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia. Důvodem je oprava poruchy na kabelu nízkého napětí. Řidiči by měli využít objízdné trasy. S omezením musí podle mluvčího radnice Jany Raškové počítat také cestující městskou hromadnou dopravou.
2: Po dobu uzavírky budou linky MHD mezi autobusovým nádražím a Dolním náměstím obousměrně odkloněny na objízdnou trasu. Spoje povedou z nádraží po ulicích Smetanova, Mostecká, Hlásenka, Svárov a dále na Dolní náměstí.
0: Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitární dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na více než 30 dní. Doteď to bylo 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rösler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
0: Opoziční zástupci směny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazena na pondělní zasedání vlády. Sport. V posledním kole prvoligové sezóny nastoupí fotbalisté Slovácka k derby na hřišti Zlína. Duel začne ve 2 hodiny odpoledne. Pro domácí tým sezóna skončí. Hosty ještě příští týden čeká baráž o účast v nejvyšší soutěži proti zatím neznámému soupeři. Trenér Slovácka Roman Skuhravý tak připouští, že tentokrát se víc než na souboj s regionálním rivalem chystá na další zápasy.
4: Utkání prostě se Zlínem využijeme k tomu, aby jsme to měli vlastně jako vrcholovej den, co se týká jakoby kondice, takže tam podělíme nějakým způsobem zátěž a rozhodně budeme chtít ten zápas odehrát tak, aby jsme se dostali do psychické pohody. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno. K večeru bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vítr mírný severovýchodní až severní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Rožnově pod Radhoštěm je na Meziříčské ulici u čerpací stanice OMV hlášené porouchané vozidlo. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a připraven už je pro vás magazín Mezi nebem a zemí.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
6: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do jedné obce na Domažlicku, kde se do kaple Jana Nepomuckého vloupal podivný vandal a modlit se rozhodně nepřišel. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce asi na Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlednutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kostelečtí bránili. A tak narychlo postavili tuhletu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo, že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

V magazínu Mezinebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas – Skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé 2 roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřeli veřejnosti.
2: Oprava začala už před 30 rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kreslili jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, o svátcích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vróbla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření, bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

Kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vůli úhynu samice slona afrického po pátečním útoku samce zůstane dnes část zlínské zoo Karibuny uzavřená. Nestátní vlastníci lesů ve Zlínském kraji dnes otevřou svá území veřejnosti. V Pohořelicích na Brněnsku neznámý pachatel pomaloval hákovými kříži památník obětí odsunu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s maximy až 25 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Část Karibuny z výběhy pro slony zůstane dnes ve Zlínské zoologické zahradě uzavřená. Zoo se tak rozhodla po

0: ulicích Tomáše Bati na Vsetínsku. Kromě komentovaných prohlídek uvidí návštěvníci i těžkou techniku k hospodaření pro děti jsou připravené hry s úkoly. Podrobnosti o akci doplňuje mluvčí sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice Jana Divišová.
1: Je to zajímavé v tom, že každý z těch vlastníků lesů, to jsou nestátní vlastníci lesů, připravuje program podle toho, na co má síly. Vlastně tu akci pořádají ve svém volném čase, stojí to spoustu sil, ale taky spoustu hezkého přemýšlení, čím veřejnost zaujmout, jak ukázat, jak v lesích hospodaří.
0: Památník obětí odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku někdo v noci pomaloval hákovými kříži. Stalo se to před dnešní poutním smířením, která má připomenout odsun po druhé světové válce. Řekl to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb s tím, že pachatele hledají. Případ policie prověřuje jako trestný čin, poškození cizí věci a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Podle Švába za to pachateli hrozí až 3 roky vězení. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Letos jeho součástí poprvé i sjezd sudeckých Němců. Sport. České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Freiburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempý.
2: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Tak očekávám skvělý zápas samozřejmě, hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno, k večeru oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vítr mírný severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kromě říže v ulici Hulínská došlo u čerpací stanice Duba k nehodě 2 aut. A ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. A na startu jsou sobotní hobby magazín s Arturem Kubicou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlí květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlí květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba v severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
1: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost. Může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalonku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko. To, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

si v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farmního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si ten nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladí. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co 2 týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci. Když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí, a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jožky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu před polednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Kunovicích se o víkendu koná jízda králů, řidiči by měli jezdit opatrně. Rodinný festival Pro čolka dnes veřejnosti nabídne možnost poznat přírodu kurovického lomu na Kroměřížsku. Zlínští fotbalisté zakončí sezónu domácím derby se Slováckem. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s maximy až 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. V Kunovicích na Uherskohradišťsku dnes druhým dnem pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města projede i takzvaná formanská jízda a císařské bandérium, které jsou specifikem kunovické jízdy králů. Řidiči musí během celého víkendu počítat s omezeními i v dopravě, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z Hnutí ANO.
4: Všechny ulice, všechny silnice jsou průjezdné. Nicméně v době, kdy vlastně projíždí ať už to bandérium nebo samotná jízda králů potom v neděli chlapci na koních, tak je řízena policií České republiky, naší městskou policií a pro letošek máme dohodnutou i jízdní policii.
2: Festival Pro čolka dnes v Kurovickém lomu na Kroměřížsku nabídne prohlídku přírody i kulturní program.

0: Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
1: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
0: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudeckých Němců. Sport. Závěrečné kolo nadstavbové skupiny o záchranu v první fotbalové lize nabídne derby mezi Zlínem a Slováckem, které začne ve 2 hodiny odpoledne. Domácí Ševci už mají udržení jisté. Hosty z Uherského Hradiště čeká baráž proti druholigovému soupeři. Náboj zápasu může dodat to, že od této sezóny se mezi Zlínem a Slováckem hraje o pohár hejtmana Zlínského kraje. Pokračuje trenér Ševců Bronislav Červenka.
1: Událost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
2: Počasí.
3: No nic.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne polojasno až oblačno, k večeru bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, vítr mírný severovýchodní až severní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začínají víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Snad můj dárek správné míry rozveselí Vladimíry. Vždyť si Vláďa mon dieu k svému svátku připije. A já v tuto chvíli s ním přiťuknu si z dálky s ním. Kamkoliv na dlouhé míle pošlu i dar během chvíle. Jen tak, nebo na oplátku, nenesu jen dárky k svátku. Cílem mého pořadu je zlepšit všem náladu. Zas vkusně a neúlisně rozdávati budu písně. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky. Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 23. května roku 2026. Máme hezky, no a vy to všichni dobře víte, prostě víkendové srdcovky, které začínají v těch 11 hodin, už jsou v plné kompetenci editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře, kterého zároveň vítám. Milošku, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Protože Miloš je ten, který vám celý týden dává ty záludné otázky, ale on je férovej, je to frajer. Vždycky v pátek vám dá takovou pikonápovědičku, abyste věděli, kdo, kdy nebo kde, co vlastně hledá. Tento týden vás tedy hezky potrápil. Jako vždycky přijde v pondělí nějaká ta odpověď a kolikrát je i správná. Tentokrát je taky přišli hned na začátku týdne, ale ani jedna nebyla správná. Dokonce bych řekl, promiňte, v úvozovkách zklamali i ti pravidelní hadači. Ti ještě ve středu si nebyli jistí. Ovšem ve čtvrtek vám to konečně všem začalo v těch hlavičkách svítat. No a pátek už bylo absolutně jasno. Takže správná odpověď je, Miloši?
1: Karel Čapek.
0: Ano, hledali jsme Karla Čapka. Musím se ti přiznat, že jsem tak trošku s tím koketoval. Ti dva bráši, to mě tak jako nakoplo, ale tato první indicie zněla takto. Zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané.
1: No a spousta lidí přemýšlela a našla to trojmezí, že je v Otrokovicích. Ale Otrokovice, a to někteří poslali jako správnou odpověď. Otrokovice nejsou správnou odpovědí, chtělo to jít ještě hlouběji.
0: No.
1: Protože to trojmezí má svůj pomník. A ano. Ten pomník leží na ulici Karla Čapka. No. Což mě velice pobavilo, mimochodem byla tam paní, která psala z Otrokovic a vůbec si tu ulici neuvědomila.
0: Takže toto mě teda vůbec jako tohle, i když byl jsem ve Zlíně v angažmá rok, ale tak tohle to vůbec nevím, že tam je ulice Karla Čapka, notabene je tam ještě ještě je tam ten pomník. Úterní indicie zněla takto. Věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abych měl já a bratr na studia?
1: No a to je ten takzvaný Čapkův mlýn v Hronově.
0: Středeční indicie. Můj bratr byl starší, ale byli jsme propojeni jako dvojčata. Dokonce jsme později měli dvojdům.
1: Ten slavný dvojdům v Praze, kde je dokonce jejich památník.
0: Čtvrtek. Můj oblíbený čas býval pátek. To jsem se pravidelně scházel se zajímavými přáteli.
1: To byla skupina takzvaných pátečníků, která se u Čapka scházela někdy od roku 1925. Patřil k ním i Masaryk či Beneš.
0: Co tak asi pili na těch setkáních?
1: Já jsem spíš přemýšlel, jestli jako nosili ty lahve, ty návštěvy, nebo všechno jim obstaral Čapek.
0: Jestli on to jako, bylo to v jeho režii všechno. Určitě pili kávičku nějakou, nebo taky čajíček. No a poslední páteční indicie zněla takto. Udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme?
1: No a toho robota, to slovo, mu doporučil právě bratr Josef. A Karel to připomněl, máme to doloženo, v Lidových novinách na Štědrý den roku 1933 napsal, že skutečně to slovo je od bratra.
0: Tak vy všichni, kteří jste se zúčastnili celotýdenní hádanky, kterou teď máme už za sebou, jste soutěžili o knihu Kapradiny. No a kdo se stal tím šťastným výhercem? Ne, máme šťastnou výherkyní. A to je paní Ivana Divínová z Otrokovic.
1: Takže na rozhraní Valašska, Slovácka a Hané.
0: Takže paní Ivano, my vám blahopřejeme a už si pustíme písničku.

0: písnička dozněla. No, Miloši, máme šťastnou výherkyni z minulého týdne, tedy celotýdenní hádanku, kdo kdy kde zvládla na výbornou. No a my tedy se chopíme dneška. Co nás čeká?
1: První úkol.
0: Výborně.
1: Bude o vědomostech, ale možná také o selské úvaze, o selském uvažování. Možná to bude stačit. Ale hlavně o rychlosti. Kolik máš u sebe papírových bankovek tak běžně?
0: Dneska mám 1, 2, 3, 4.
1: Kolik druhů?
0: Mám 100, mám 500, mám 1000 a 2000, protože jedu z hor a zase tam pojedu zpátky. Tak. Já totiž, abych se ti přiznal, já nespoléhám na platební karty, já mám rád hotovost. Pokračuj.
1: A kolik jich je celkem druhů, víš to?
0: Kolik jich je celkem druhů? Počkej, 100, 200, 500, 1000... 6.
1: 6, správně. Vyhrál bys výhru, ale to necháme pro posluchače. To není ještě ta soutěžní otázka. Ta soutěžní otázka je trošku jiná. Když bychom si těch 6 bankovek vyskládali do 2 sloupců, do jednoho bychom je dali podle hodno, ano, od té 100 koruny po 5000, a do druhého bychom je seřadili podle roku narození osob, které jsou na nich zobrazeny. Od toho, co se narodil jako nejdříve v letopočtech, až po to, co se narodil nejblíže k nám. A ta soutěžní otázka zní, kolik těch bankovek by vedle sebe bylo v jednom řádku, že by měli stejnou pozici jak podle hodnot, tak podle roku narození.
0: Aha, dobře. No, tak zopakuješ to ještě?
1: Ještě jednou, když bychom vzali všechny platné bankovky České republiky, ano, podle jednotlivých druhů a seřadili je do jednoho sloupce podle hodnot a do druhého sloupce podle roku narození těch osobností na nich. Kolik by bylo ve stejném řádku? Kolik by mělo stejnou pozici?
0: Doufám, že vám je to jasné. Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Tak to bylo Přátelství, písnička Petr Rezek, a my už máme na telefonu taky naši jednu přítelkyni, paní Ivonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jonáku.
0: My vás s Milošem zdravíme, a tak povídejte, jak vám to vyšlo.
1: Tak já si myslím, že pokud by ty hromádky těch bankovek byly rozděleny od stovky po pětitisícovku, tak na svém místě zůstane vlastně Karel čtvrtý stovka na prvním místě a na druhém místě dvoustovka Jan Amos Komenský. Pak už by to bylo jakoby na přeskáčku. Na prvním a druhém místě stovka, dvoustovka, Karel čtvrtý, Jan Amos Komenský podle datumu narození.
0: Co říká pan profesor?
2: Tak skvěle, podařilo se vám to vymyslet správně, ale jenom schválně si zkuste tipnout, jaké by bylo to další pořadí.
1: Tisícovka.
2: Další by byla tisícovka s Františkem Palackým, ano, ten se narodil v roce 1798.
1: Tak by byla pětistovka.
2: 1820, Božena Němcová.
1: A dvoutisícovka, Ema.
2: Ta by byla nejmladší.
1: Poslední, ano.
2: No tak výborně.
0: Tak jo, výborně, paní Ivono, my vám blahopřejeme. Takže teď mi vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my ano. Si pustíme písničku.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ano, ano, ano, na ptáky jsme krátký, jak zpíval Janek Ledecký, ale musím se vám přiznat, moji milí posluchači, že když takhle někdy jsem na balkoně a koukám na ty holuby, jak je to jednoduchý, oni se odrazí, zamávají a jsou na druhé straně. Kolikrát mě to taky si říkám, tak to zkus, ale to by dopadlo tedy velkým, velkým neštěstím pro mě. Takže na ptáky jsme krátký. Takže, Milošku, my jdeme do druhého úkolu. Máme šťastnou výherkyni, paní Ivonu. Takže, co nás čeká?
1: Čeká nás píseň.
0: Výborně.
1: Když bych ti řekl pojem hymna pošťáku nebo listonošu, napadne ti nějaká píseň, která by tuto přezdívku
0: jede, mohla mít? Jede, poštovský panáček, jede.
1: Dobře, to je hezké. Další nějaká?
0: Člověče, to už
1: představ
0: nevím.
1: Si sličnou listonošku na kole. Opravdu kyprých tvarů, nádhernou ženskou na kole, která si k tomu prospěvuje.
0: Která by to tak mohla být, člověče? Která by to tak mohla
1: být? Ve filmu
0: být,
1: napovím.
0: Abych nějakou... Je, počkej! Já si vzpomenu. No, zemřela velice mladá.
1: Ano, přesně ta. Mezi tím nás začínají zvonit telefony, aby nám napověděli. To ještě není soutěžní otázka.
0: Paní Kozerková, Laďka Kozerková.
1: No přesně tak.
0: Laďka Kozerková.
1: Ale to ještě není soutěžní otázka. My si tu písničku totiž
0: pustíme. Soutěžní otázka, jestli jsem si vzpomněl. Vzpomněl jsem si.
1: Vzpomněl jsi. Ale bylo to krásné, vzpomněl jsi. Vidíte, jakou má herec paměť.
0: No teda, trošku to trvalo.
1: Ale úkol přijde až po té písničce. Je to písnička... Píseň listonošky z filmu Trhák. Mm-hmm. My si ji pustíme a stojí za to sledovat ten obsah, protože otázka přijde až po písničce a bude se toho obsahu možná trošku týkat.
0: Takže řekneme už teď číslo?
1: Já myslím, že ho připomeneme až po písničce.
0: Výborně, takže pozorně poslouchejte, jedná se o soutěžní písničku.

0: Tak to byla soutěžní písnička. Ještě jednou se omlouvám, že jsem si nevzpomněl hned na úžasnou zpěvačku a hlavně úžasnou herečku Laďku Kozderkovou. Tak, Milošku, jak zní otázka?
1: Otázka je úplně jednoduchá. Která jména hlavních hrdinů Večerníčku se v této písni objevila?
0: Jaká jména hlavních hrdinů Večerníčku se v této písni objevila? Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 0 0. A už nám začínají zvonit telefony.
0: Už nám zvučí telefony, tak to zvedám. Halo, halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Zásah, dobrý dopoledne. Jirka Brodek u Přerova.
0: Jirka Brodek, že vy máte puštěný rádio nebo nahlas telefon?
2: Mám, už jsem ho stlumil, pane Zemku. Tak. Už jsme to stlumil, jasně.
0: Jirka Brodek tak u Přerova, to bude příjmení dost...
2: Máme tam výherce, dcerušku moji.
0: Tak jo, tak říkejte, kteří hrdinové Večerníčku se tam objevili.
2: Pokud by to měly být pouze tři jména, tak to byl Motýlek, Křemílek a Víla a Málka. Pokud jich bylo víc, už jsem další nechytil.
1: Ten Motýlek je, byste ho vztahoval k Emanuelovi, ale ano. Toho bychom nepočítali. Důležitá byla ta další dvě jména, a sice Křemílek a Víla a Málka.
2: Ano.
1: Takže vám můžeme zatleskat. Nebudeme to chtít, abyste to zaspíval.
2: To bych nemohl ani.
0: Výborně. No, tak je Jiří...
2: Mám radost. My
0: máme taky radost, že to bylo hned na první. Bezvadný. Takže zůstaňte mi na telefonu, řekneme si, jak ano, si cenu předáme. A my si pustíme písničku zase.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička skončila, to byla Eva Farna, no a my máme šťastného výherce, pana Jiřího, takže dívám se na hodiny, co neměl bude 11:45, takže bychom měli zadat ještě jeden úkol, to určitě stihneme,
1: víc? Stihneme, samozřejmě.
0: Tak jo, tak pojď
1: Já
0: na to.
1: Já jsem byl se podívat u jednoho podnikatele v jeho psinci.
0: Já jsem myslel, že na sbírku obrazů, no tak dobře.
1: No to je lepší, no ale tak jako tady ten podnikatel ano. Chová pouze čistokrevné psy. Ano. Žádné směsky, prostě pouze čistokrevné psy. Ano. A počítal jsem je. A teď bude to důležité. Když budu mluvit o tom, kolik těch psů má, tak řeknu. Všichni psy, kromě tří, jsou plemenem cocker spanielé. Všichni psy, kromě tří, jsou chrti. Všichni psi, kromě tří, jsou dogy. A všichni psi, kromě tří, jsou ohaři. Kolik psů ve svém psinci ten podnikatel má? Prozradím, že je jedno základní řešení a jedno takové, řekněme, trošku šibalské, takže cena bude odstupňovaná, pokud náš posluchač či posluchačka určí obě řešení, dostane ode mě k výhře bonus.
0: Tak dobře, tak to zopakuj, já jsem si do toho kýchl teda.
1: Ty jsi do toho kýchl, tak...
0: Takže všichni psi, kromě tří, jsou plemenem cocker spanielé. Všichni psi, kromě tří, jsou plemenem chrti. Všichni psi, kromě tří, jsou plemenem dogy. A všichni psi, kromě tří, jsou plemenem ohaři. Kolik psů podnikatel chová? Budeme se těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.

0: Tak Michal Tučný má páru. A my už máme na telefonu paní Jiřinko a já se zeptám, paní Jiřinko, máte páru? Dobrý den.
1: Já myslím, že mám.
0: Výborně, tak pojďte, pochlubte se. Kolik psů tedy náš podnikatel chová?
1: No, podle mě může chovat jině 4 psy. Jednoho kokra, jednoho chrta, jednu dogu a jednoho ohaře. Protože když mají být všichni psi, kromě tří, že tak musí být 4. Tak musí být jenom jeden, ten plemený pejsek.
0: Tak, pane profesore, co tomu říkáš?
2: Já paní Jiřinu pochválím, protože na to přišla skvěle. Já jsem to tady včera zkoušel na rozhlasácích a ti se nemohli dopočítat někteří. A přitom je to tak jednoduché, tak pane, že?
1: To je tak jednoduché, mě to napadlo, sotva to pan Junák dořekl.
2: A teď mě zkuste ale
1: a poslouchejte,
2: říct.
1: Poslouchejte, a to je mi 85.
0: Teda no, podle hlasu bych řekl, že vám šťavnatej 57.
1: Děkuju.
2: Paní Jiřinko, ale já vám položím ještě tu doplňující otázku. Přišla byste ještě na jiné řešení?
1: Nevím, já jsem na druhý nepřišla. Jiné řešení, no to by byl ten bonus, ale já nevím. Mně napadlo tady toto, že nic jiného to nemůže být, že jsou jenom, že je z každej, no, jeden plemenej pejsek.
2: No to jste vyhrála, vyhrála jste cenu, tu dostanete a já vám to řešení, které jsem záměrně říkal, že je trošku šibalské, protože ono také se může stát, že má 3 psy a všichni jsou jiného plemene, než tady 4 zmíněné, než ta 4 zmíněná plemena. Takže jako to je, a je to šibalské řešení samozřejmě. Takže jenom, abyste věděla, že existuje i taková druhá varianta.
1: No počkejte, ale kdyby měli jenom 3 psy, tak přece, když ten...
2: No tak všechny ostatní má nuly, nemá ani jednoho.
1: Ten jeden pes, no tak by tam byla nula.
2: Vždycky tam je nula.
1: Tam už nebyl ten čtvrtý.
2: Proto
1: ano.
2: Je toto šibalské řešení, přesně tak.
1: A proto mě napadlo, protože jsem říkám, to nemůže být, protože když má být jeden pejsek kromě 3, tak to nejde.
2: No, ale byla by nula. I to je počet.
1: To by byla nula. Ano,
2: ale proto je to šibalské řešení. Tak.
1: Aha. Takže, tak to bylo. Děkuju.
0: Paní Říko, máte absolutně pravdu. Vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme.
1: Ano.
0: A my si pustíme muziku.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

0: posluchači dnešní srdcovky už s Milošem Šenkýřem samozřejmě pomaly linku končí. Ale ještě než se rozloučíme, tak jenom připomínám, že příští sobotu budou srdcovky speciální. Budeme totiž na výjezdu, viď Miloši?
1: Přesně tak, budeme ve Zlíně.
0: Budeme ve Zlíně, můžete nás navštívit a najdete nás v obchodním centru Zlaté jablko. Budeme se na vás těšit, takže mějte se moc hezky a příští sobotu ve Zlíně.
1: Naslyšenou.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Bojkovicích na Uherskobrodsku začaly přípravy na chytání kuruců. Žáci jedné z tamních škol vyrábí růžičky, které během slavnosti ozdobí koně. Na hradě Cimburg na Kroměřísku se dnes bude ochutnávat víno. Fotbalisté Slovácka odehrají derby ve Zlíně jako poslední přípravu na baráž. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasnou oblohu a teploty až kolem 25 stupňů. Matěj Neradilega, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné sobotní poledne. Žáci ze základní školy Štefánikova v Bojkovicích na Uherskobrodsku vyrábí růžičky na takzvané chytání kuruců. Tradici z poloviny 18. století, která je obdobou jízdy králů, ve městě obnovili v loňském roce. Letos se slavnost uskuteční 9. srpna v době bojkovických hodů. Do příprav se společně s dětmi se zdravotním znevýhodněním zapojili i jejich učitelky. Pokračuje jedna z nich, Miroslava Prná.
3: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kuruců. Mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
1: 15. ročník Koštu vín se uskuteční dnes mezi 14. a 19. hodinou na hradě Cimburg na Kroměřísku. Vstupné, které poputuje na záchranu hradu, zahrnuje jeho prohlídku, drobné občerstvení, katalog i samotnou ochutnávku vín. 35. výročí Národního parku Šumava dnes oslaví lidé v Kvildě na Prachaticku. Den Šumavy tam začal v 10 hodin. Návštěvníci během celého dne zhlédnou výstavy v obecním sále a vyzkouší si podmalbu na sklo v místním muzeu. Na místě mohou zájemci debatovat s odborníky, jak dodává mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
4: Potkají se s našimi odborníky, ať jsou to prostě zoologové, biologové. Budou jim tam vlastně kolegové informovat o tom, jaké jsou třeba novinky s ohledem třeba na vlky, rysy, ale na losa Emila. Děti tam budou mít celodenní možnost dozvídat se.

0: prostě se Zlínem využijeme k tomu, aby jsme to měli vlastně jako vrcholový den, co se týká jakoby kondice, takže tam podělíme nějakým způsobem zátěž a rozhodně budeme chtít ten zápas odehrát tak, aby jsme se dostali do psychické pohody. Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasnou oblohu. Na některých místech může být až oblačno, hlavně na severu a západě kraje. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici mezi Zlínem a Kudlovem je v šetření dopravní nehoda osobního auta. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše. Další v našem vysílání zase v příští hodině. A teď muzika na vaše přání. Je před námi písnička na přání.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravěnka pro nás zahrála polku Vladimíra Fefra, otextoval Jan Šimon Fiala na zámku v Mikulově a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání.

Tak v českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Vladimír, Vladimíra, na Slovensku slaví jmeniny Želmíra a v církevním kalendáři je svatý Jan Křtitel Drosy. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať je ten dnešní den pro vás radostný. Říká se, že radost je dar a dary se buď dostávají nebo věnují a k činu patří dobré slovo. Tak tedy, moji milí, pojďme se těšit z vašich dobrých slov, milých gratulací a k tomu nesmí chybět pěkné písničky. A už další, Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: Vítám ve vysílání paní Annu Markovou ze a Sviny, říkám-li to správně, ano?
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak vítejte, paní Anno.
1: Tak já vás tam všechny zdravím ve studiu.
0: Děkujeme.
1: Popřát šikovnému, usměvavému Toníku Matějčkovýmu z Černé k jeho 80. Zítra je bude slavit. Hodně zdraví, štěstí a ať dále plete úžasné košíky, aby jeho ženuška Věruška měla v čem nosit velké úlovky praváků, ať má radost z opečované zahrádky až do té stovky. To přeji manželé Markovi ze Svinu, ale ještě bych chtěla popřát naši snaše Janěk, která taky zítra oslaví svátek, hodně zdravička, štěstička a to je tak všechno.
0: Výborně.
1: Zahrajte jim nějakou hezkou písničku.
0: Budeme se snažit, dobře. Tak paní Anno Marková ze Svinu, my vás moc zdravíme, přejeme vám krásnou slunou sobotu a někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď už paní Zita z Jevíčka, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Květuško Navrátilová, já vás celého srdce zdravím, taktéž celý Český rozhlas Brno, který je můj velký kamarád od rána do večera. Zdravím všechny, kteří teď poslouchají a v první řadě bych poslala písničku a své velmi srdečné blahopřání mým dvěma spolužákům z gymnázia v Boskovicích. A je to pan inženýr Pepíček Hábu z Blanska, který v pondělí bude slavit narozeniny a 26. v úterý bude slavit spolužačka paní Alenka Chlupová z Valchova. Nevím, jak se jmenuje celá léta, když se provdala, ale teď žije v Boskovicích v nějakém penzionu. Tak já jim oběma přeju moc krásné dny a krásné jaro i léto a všechny další měsíce a hodně, hodně zdravíčka, aby se jim dobře chodilo a aby je měli všichni rádi.
0: Ano.
2: Dále bych chtěla pogratulovat paní Marušce Abrahamové z Ivanči, která měla ve čtvrtek narozeniny, tak Maruše si posloucháš dneska, tak ti znovu posílám písničku a srdečné blahopřání. Potom dneska má narozeniny Matýsek Dička z Labutě, který nedávno udělal zkoušky a byl přijat na gymnázium. Je to úžasný ornitolog, tak Matýsku všechno nejlepší a hodně zdraví a doufám, že se ti na gymnáziu bude líbit. A potom ještě mají svátek Jany a Vladimír, tak to je Jana a Vladimír Musilovi a moje bývalá vrchní sestra paní Jana Ptáčková z Opatovic. A to by bylo tak všechno. Moc děkuji za prostor a mějte se všichni dobře a buďte hodně zdraví. A vážte si toho zdraví.
0: Napodobně, ať jste zdravá a co nejméně bolesti a krásné dny sluné.
2: Děkuji.
0: Paní si to nashledanou.
2: Vám také, písnička vám také přísluší, kterou budete teď hrát.
0: No děkujeme, děkujeme. Tak se rozloučím.
2: Ano, nashledanou.
0: Tak a připojím ještě psaná přání ke krásnému životnímu jubileu. Přejeme naší mamince a babičce Zdeňce Adámkové ze Znojma hlavně hodně zdraví, štěstí a životního elánu. Dcera Zdenka s rodinou a syn Petr s rodinou takto vinčují. A další přání. Dobrý den, prosím o zahrátí pěkné písničky k úctyhodným 90. narozeninám tatínkovi panu Vladimíru Rajchovi z kroužku Rousínova. Hodně zdraví přeje syn Vladimír s rodinou a pokud by bylo možné, píseň Morava krásná zem. Určitě bude možná, ale třeba v jinou hodinu, protože písničky jsou už připraveny. Ale nicméně věřím, že vás ta následující písnička určitě také potěší, neboť zazní František Kohoutek, Dalibor Kozmík, Nemá každá frajárenka a bude hrát Lidečanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dovolal se k nám pan Luboš z Žarafiny. Tak vítejte.
1: Dobrý den, Květuško, zdravím vás i vašeho zvukového mistra nebo mistrní, nevím, koho tam máte.
0: Jo, no, prosím.
1: Dneska bych chtěl popřát mojemu kamarádovi Zdeňovi Jakšovi z Osvětiman, který slaví 90 roků. A
0: ano.
1: Je to velký výrobní žen. Jo, v jeho letech. No a přeji mu zdravíčko, štěstíčko, lásku a vše, co si přeje. Ať se mu splní a ještě toho božího poženání.
0: Ano. Pane Luboši.
1: Díky.
0: Ano, když tak příště to ještě nějak vyzkoušete, ono nám to pořád tak jako chraptilo, ale rozuměli jsme vám, ale škoda, no, že to tak, to ten není přívětivý ten poslech, že to tam něco jakoby chrastá.
1: Já jsem právě na dvoře a stojím na místě.
0: Dobře, tak to nějak třeba příště vyřešíme ještě jinak. Takže pane Luboši, krásnou sobotu. Ano, vše dobré. Tak a teď už paní Františka z Hlubokého, vítám vás.
2: Dobrý den, paní Pětuško, zdravím vás všechny v rozhlase posluchače a chtěla bych vás moc poprosit o písničku pro moji kamarádku Marušku Přihodovou z Hlubokého, která dneska slaví narozeniny. Maruško, zdraví a ještě jednou zdraví a i trochu toho štěstíčka a zároveň jí poděkovat, protože ona přála včera mě a ještě bych chtěla poděkovat za přáníčko a za dárečky mé nejlepší kamarádce Božence Ráčkové ze Stanoviš, která mě taky poslala včera písničku a ještě jsem dostala dárečky. Boženko, všechno nej a moc zdravím vás všechny a děkuju. A vám, paní Květuško, taky moc děkuju, mějte se moc hezky.
0: Ano, i vám hodně zdraví, paní Františko, a budu se někdy příště těšit. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Tak a připojím zase psaná přání, která tady mám. Tak prosím, ať písnička z vašeho pořadu zaletí do Korytné přímo k uchu pana Vladimíra Želibabky, také jeho syna Vladimíra, a ať udělá radost také panu Vladimíru Staňkovi a jeho manželce Lidce. Všem přeji hodně štěstí a pak bude i zdraví, pohoda a mnoho dalších zážitků a radostí. Děkuji za tento pořad, Blanka Smetanová. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na další. Vážená redakce, prosíme o písničku panu Josefu Vaculíkovi k jeho dnešním narozeninám, ke kterým mu přejeme pevné zdraví, hodně pohody, štěstí a spokojenosti. Přejí manželka Pavlína, děti s rodinami, švagrové Fanka a Marie, švagři Vladimír a Štěpán. Mnohokrát děkujeme za odvysílání. Tak předali jsme, přátelé, a budeme hrát písničku. Měl jsem frajárku, lidová, Vojta Račický a cymbálová muzika Morava.
3: Měl

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A jsme zpět, přátelé, v pořadu Blahopřání s písničkou. Vítám pana Karla Jeřábka. Ano, halo?
2: Dobrý den, dobré odpoledne, paní Navrátilová.
1: Z Mašovic, ano.
2: Z Mašovic u Znojma a chtěl bych poslat písničku do Brna Jundrova, kde podle sem, ta ulice má takový správně vonavý název, takový jak jarní kvítí, tak tam bydlí paní Ivana Slabáková. A chtěl bych, když jdu nejen kolem Českého rozhlasu v Brně, jdu centrem města, ale i na tom venkově člověk raní myslí, takže pošlete paní Slabákové do Jundrova písničku a věřím, že nejsou sám, který na ňu, jako který drží palce a je rád, že prostě je taková, jaká je. Taky pošlete k tomu písničku. Děkuju.
1: Určitě velmi rádi pošleme. Tak pane Karle, děkujeme za to, že máte takové pěkné úmysly a ať se vám daří a někdy příště nashledanou.
2: Jo, díky a nashledanou.
1: A teď už paní Anna z Miroslavy, vítám vás.
3: Taky přeji krásnou sobotní odpoledne vám do studia a všem posluchačům a připojuji se k panu Jeřábkovi, taky myslím na paní Slabákovou, ať se má dobře, ať je v pořádku. Ale já volám, dneska je Vladimíra, tak mám bratra, Vladimír Bís z Miroslavy, tak má svátek, tak bych mu chtěla popřát. On o všechno má, krásná vnoučata, pravnoučata, tak jenom to zdraví, zdraví, zdraví. No a zítra budou slavit svátek Jany a mám zase švagrovou Janu Hláskovou z Miroslavy a potom mám ještě kamarádku Janu Hasníkovou z Alojzova, je to u Prostějova. Tak těm dámy vám oběma bych taky chtěla popřát především zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a nikdy žádnou nehodu. Mějte se moc, moc dobře, ať se vám daří se svými polovičkami, se svou celou rodinou, vnoučaty, pravnoučaty, ať se máte dobře a ať se vám daří. A to přeju všem svým přátelům, nebo našim přátelům, všem známým a všem, co poslouchají a také vám do rozhlasu. Mějte se moc dobře a děkuji za písničku a někdy zase naslyšenou.
1: Ano, budu se těšit, naslyšenou. Tak přátelé, a my tady máme psaná přání, pojďme na ně. Dobrý den, prosíme o písničku pro našeho švagra pana Vladimíra Zlámala k jeho dnešnímu svátku. Přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pohody. Toto všechno mu ze srdce přejí manželka Marie, švagrové Fanka a Pavla, švagři Štěpán a Josef. Tak a děkujeme za odvysílání. A pojďme na další přání. Pěknou písničku posíláme taky panu Karlu Kratochvílovi, který se dožívá životního jubilea 80 roků. Přejeme hlavně pevné zdraví, které tolik potřebuje, štěstí a rodinnou pohodu. Tomu přeje manželka Růžena, dcera Ilona s manželem Petrem, vnuk David, vnučka Lenka s přítelem Honzou, syn Lukáš s přítelkyní Zdenkou a velkou pusu posílá pravnučka Natálka. Předali jsme, písničku hrajeme, Nevěděla frajárka, Miloslav Richard Procházka a Ištvánci ze Šardic.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám pana Martina z Březiny u Křtin. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro panu Františka k 80. narozeninám.
0: Ano, a pro pana Františka?
1: Ano, pro pana Františka.
0: A dál, jak se jmenuje, nespomenete?
1: František Březka.
0: Výborně. A je také z Březiny, nebo je od...
1: Ano, taky je z Březiny,
0: výborně,
1: ano.
0: Tak abychom se poznali. Takže, pane Martine, prosím, můžete přát.
1: Tak všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a můžeme dva kovaří v městě zahrát.
0: Prosím, písničky jsou vybrány dopředu, ale samozřejmě ty dva kováři v městě, to je výborná písnička, zahraj mi někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Dobře, je to vše?
1: Ano, je to všechno, děkuji.
0: Tak vám přeji krásnou sobotu a nashledanou.
1: Mám taky, nashledanou.
0: A teď dáme psané přání. Prosím o písničku pro dceru Janu a pro Janu Večeřovou z Veselé u Zlína a pro Janu Janulíkovou z Týnce. Přeji vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a prosím, zahrajte v sobotu poledne a děkuji moc paní Hartlová ze Zlína. Ano, rádi zahrajem. A teď pojďme ještě dál. Že ti bude o rok víc, cituji z dalšího přání, nedělej si z toho nic. Ač opouští tě tvé mládí, my tě máme stále rádi. Dnes slaví krásné životní jubileum úctyhodných 95 roků pan Stanislav Kohoutek ze Slavkova. Pevné zdraví do dalších let mu přichází popřát syn Stanislav s rodinou a oslavenec celého srdce zdraví všechny své kamarády z Horního a Dolního Němčí a Slavkova. A já připojím ještě do třetice přání a bude to pro milou babičku paní Anu Staňkovou z Vyškova. Přejeme vše nejlepší k dnešním úctyhodným, krásným 90. narozeninám. Hlavně hodně zdraví a životní vitality. Přeje takto vnučka Denisa a Martina a syn Jirka a Hanákovi. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Smutná novina Jiří Tesařík, Pavel Karlík a budou hrát Legruti.

0: Krásný valčík dozněl a já vítám paní Ivetu Plchovou z Jedovnic a zdravím tímto Jedovnice.
1: Paní Navrátilová, my moc děkujeme, já vás zdravím i vašeho zvukového mistra, všechny posluchače a chtěla bych poprosit, dneska má svátek Vladimíra. Vladimír Šebela, můj bratr z diváků, bratře, všechno nejlepší k svátku, naše babička Vladimíra Plchová z Jedovnic, babičko, hodně zdraví, štěstí, zítra se uvidíme na obědě a hlavně zítra všem Janičkám, známých z Jedovnic hodně i v okolí. A ještě vás poprosím, v květnu jsme oslavili narozeniny, bylo nás hodně, já, můj syn, švagrová kamarádka, takže všem květňákům jen to nej a všichni buďme zdraví.
0: Ano.
1: A já moc děkuji.
0: No ano, tak vám přejeme krásný čas, ať vám sluníčko svítí a máte se dobře. Ano, nashledanou.
1: Děkuji vám, mějte se krásně. Nashledanou.
0: Tak a vážení milí, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a narozeniny slaví tito oslavenci. Paní Anna Bartošová z Poličky, pan Rudolf Cibulka se Sloupu v Moravském Krasu. Tak vám oběma přejeme vše jen to dobré, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a jsme velmi poctěni, že jste v té naší rozhlasové rodině. Ale já budu pokračovat, neboť klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, také tady máme oslavence, kteří slaví svůj svátek dnešní a budeme se věnovat paní Vladimíře Ohlídalové z Brna, která slaví svůj svátek, dále pan Vladimír Bobrovský, Křenovice Uslavkova, pan Vladimír Novotný z Brna, pan Vladimír Široký, Náměšť nad Oslavou, pan Vladimír Mach z Brna, pan Vladimír Endlicher, Brno Vinohrady, paní Vladimíra Karásková pod Kaštany, Brno z Žabovřesky, pan Vladimír Tuček, Velké Meziříčí. Také i vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky. Ať na vás vaši blízcí nezapomenou, my jsme nezapomněli, tak doufám, že jste potěšeni a písničku posíláme samozřejmě za malou chvíli vám všem. Ale já ještě před písničkou tady pošlu jedno přání a je to pro nejlepšího, v přání všeho nejlepšího, našemu tatínkovi panu Vladimíru Kelblovi k jeho dnešnímu svátku. Přání a tato pěkná písnička je od maminky Martinky, Jarka, Ivany, Pavla, Davida, Denisky a samozřejmě Dorinky. Takže kteráže to bude? A bude to Frajárenka Rozmilá, Miroslav Mordych taktéž otextoval a Miločanka.

0: Polka nám dozněla, pojďme se věnovat vašim psaným gratulacím. Tak, vážená redakce, dnes slaví svátek milý pan Vladimír Čubík ze Suché Loze. Přejeme mu krásný sváteční den, hodně zdraví, štěstí, pohody, skvělé zážitky s rodinou a manželkou Maruškou, kterou moc zdravíme, a oběma vše jen to nejlepší ze srdce. Tak to hezky přejí Maruška a Mirek z Nivnice a celá blízká rodina. Tak předali jsme a čteme dál. Dobrý den, vážená redakce, chtěla bych vaší cestou nechat zahrát pěknou písničku pro naši milovanou sestru, paní Vladěnku Rochlovou z Přílep u Holešova. Vladí, vše nejlepší k tvému dnešnímu svátku, hlavně zdraví, štěstí, lásku ti z celého srdce přejí sestry Alena a Marie s manželi, k přání se také připojuje manžel Libor, syn Martin, dcery Petra a Renka s rodinami. Pravnouci Víteček, Staníček a Eliásek posílají sladkou pusinku. Tak děkuje Alena Duvková, ale já pokračuji, přátelé, bude to další přání. Milé rádio, prosíme o písničku panu Vladimíru Polcarovi z Předmostí u Přerova k jeho dnešnímu svátku. Milý tatínku, k svátku ti přejeme vždy jen to nej, ať paprsky sluníčka tě hřejí a jsi stále spokojený. Tvoje tři děti, Vlaďka, Zbyněk a Radek s rodinami, tak to vinšují. A teď tady mám ještě čtvrté přání. Dobrý den, prosil bych vás o zahrání pěkné písně pro našeho dědu Josefa Kopečka z Klobouček u Bučovic. Dnes slaví své úctyhodné 91. narozeniny. A já bych mu rád touto cestou udělal radost a hlavně popřál hodně štěstí, zdraví a lásky. A tomu přeji já, vnuk Marek, ale i celá jeho velká rodina. Takže předali jsme a hrajeme písničku. Ivana Škrháková, Miloslav Richard Procházka, Srdéčka a Dambořanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Dohrála nám Dambořanka a pojďme se věnovat e-mailové poště. Chtěli bychom nechat zahrát k dnešnímu svátku pěknou písničku věrné posluchačce naší kamarádce paní Vlaďce Schneiderové z Nedakonic. Milá Vlaďko, přejeme ti pevné zdraví, hodně hezkých chvilek s vnoučaty a na zahrádce, ať vám všechno krásně roste. Děkujeme za tvoji starostlivost a hezká slova, která pro nás máš. Přání posílají Lidka a Miloš a Liduška s rodinou. Tak předali jsme, pojďme dál pokračovat. Prosím o písničku pro paní Vlaďku Meixnerovou z Lubné k jejímu dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a radosti z pravnoučků přejí Mitkovi, Šprňovi a Klabalovi. Tak také jsme předali a jedeme dál, přátelé, a to co nejvíce odvysíláme. Prosíme o pěknou písničku pro našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana Jaroslava Krajču ze Želechovic Pasek k jeho dnešním 76. narozeninám. Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku svých blízkých, radost ze života a z vnoučat a děkujeme za starostlivost o svou manželku a k tomu hojnost božího požehnání. Ze srdce přejí manželka Jana, děti Jaroslav, Pavel a Petr se svými rodinami, vnoučata Lukáš, Adam, Natálka a Matěj vzkazují, dědo, máme tě moc rádi a babičce Janě přejí k nedělnímu svátku vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a celému přání se připojují spolužáci ze základní školy. Živio, živio, živio. Ano, to bylo dlouhé přání, ale pojďme ještě tady na jedno, které tady mám. Prosíme o blahopřání s písničkou pro pana Vladimíra Hodulíka z Čejkovic u Znojma k jeho svátku. Dejme mu pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a boží požehnání. Děkujeme za laskavost a přejeme hezký den. Jana, Tonda, Jarka a Toník z Brna. A Jarda Wolf jenom tady ještě zdraví moc Ivanku Slabákovou a přeje jí vše jen to dobré, ať je v pořádku a v pohodě. A dále děkuje milá Maruško, k dnešním narozeninám ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v každém dni. Ať tě životem provází úsměv, pohoda, láska a lidé, kteří tě mají rádi. Ať se ti splní všechna tajná přání a každý nový den ti přinese něco krásného. Vše nejlepší k narozeninám pro Marušku Příhodovou z Hlubokého, Jarda Wolf z Otnic a písnička Ten večer májový.

0: Vážení a milí, dozněl Valčík ten večer májový, Josef Poncar, Vašek Zeman, Josef Zíma nám zaspíval a k němu se připojila naše Ivanka Slabáková. Tak já věřím, že jste si tento Valčík užili, ale pojďme dál. Máme tady dva telefony. Vítám paní Marii z Bavor. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás zdravím všechny v rádiu, je ostatní posluchače. A dneska takový významný den. Moje dcera Světlanka a můj zeť Roman Hubáčkový z Bavor slaví kulatiny. Tak bych chtěla popřát, ať se jim daří, ať ještě v pohodě a její přeju štěstí celého světa. A ještě po tetu Jarku a po tetu Fanušu na dohuslenek, na Valachy jim přeju, a to zdravíčko jich poslouchá. A to je všechno. Moc vám děkuji, paní Květo.
0: Ano, ať se vám daří, pěknou sobotu. Nashledanou.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A teď přivítám pana Rosťu z Lůžkovic. Tak vítejte, pane Rosťo.
2: Taky vás zdravím a chtěl bych pěknou písničku pro zítřejší svátek paní Janu Úšelovu z Lůžkovic a k dnešnímu svátku pro Vladimíra Horáka z Lůžkovic a Vladimíra Divokého z Provodova. Tak, a jak se k tomu přání říká, všecko ne. Tarik.
0: Ano?
2: Jana Jančíková, omlouvám se, ona bývá za Svobodná Účelová, tak já se omlouvám, tak Jana Jančíková.
0: Výborný.
2: Jestli to jde, však ona určitě poslouchá, takže ona mi to promine, no. A jak se vždycky k té gratulaci říká, všechno, hlavně to zdravíčko.
0: Ano, určitě.
2: A to by to tak bylo všecko a ještě se omluvám Janě Jančíkové, že Jančíková. Tak děkuju moc krát, naschle.
0: Naschledanou. Takže vážení a milí, já se pomaličku rozloučím, protože už ty písničky dozněly, vaše gratulace. Těšíme se na vás dnes podvečer po 18. hodině a já vám přeji radostný poslech s našimi pořady a od mikrofonu vám krásné odpoledne přeje Květa Navrátilová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představí program s názvem Jaro na dědině. V Luhačovicích na Zlínsku pokračují práce na opravách místních komunikací. Aktuálně se pracuje v ulici Solné. Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasnou oblohu a teploty až kolem 25 stupňů. Hezké prosluněné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek. Ukázky prací nabízí dnes návštěvníkům program Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jaro na dědině. Muzejníci představí, jaké činnosti bylo v minulosti potřeba na jaře zvládnout v domácnosti i hospodářství po zimě. Mimořádně se otevírá taky areál Kolibiska nad Valašskou dědinou. Dopoledne tam byly připraveny i komentované prohlídky.
4: Návštěvníci uvidí, jak vypadalo jaro na Valašském venkově, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Ve Valašské dědině budou připraveny ukázky tradičních činností, například strouhání šindele a splétání provazu, pletení proutěných košů či výroba dřevěného nádobí.
4: Připraveny jsou také komentované prohlídky areálu Kolibiska. Poprvé tam lidé uvidí i největší objekt budoucího areálu, takzvanou pajtu, doplňuje technický náměstek ředitele Milan Gezerich.
6: Mělo by to být zázemí na programy, které budou v rámci Kolibisek, bude tam bufet a sociální zázemí.
4: Kolibiska se otevřou příští rok. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: V ulici Solné v centru Luhačovic pokračuje rekonstrukce povrchu stávající komunikace. Dělníci tady opravují vybrané úseky, které jsou vydlážděné žulovou kostkou. Součástí prací je také lokální oprava oprubníků a příprava míst pro budoucí výsadbu zeleně. Hotovo by mělo být ve druhé polovině června. Do Česka zítra znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Sport. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 000 korun. To je nejpřísnější trest v historii.

0: vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 264. kilometru ve směru na Brno je propadlá vozovka a odstavený nákladní automobil. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do Českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v Pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce,
2: která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy, to jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na Pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila, tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu. Prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděny úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka, posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný, i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy. Strašně jsem sem chtěla, takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana, Hana Kadeřábková. Tak.
4: A... Martin Vaněk, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
0: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských Pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, že tam je řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, Seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálů. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: Děkuju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa.
2: Tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průlez do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro hravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: Tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště.
4: Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy.
2: Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
4: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnůstky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám.
4: Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Je

Москва зачемкних. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kůžel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytili a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestála. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

Teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple, neboli svatá chýše, má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bafila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde. Potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště. A naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů. No a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli úhynu samice slona afrického po pátečním útoku samce zůstane během dneška část zlínské Karibuny uzavřená. Ve Vsetíně dnes dopravu komplikuje celodenní uzavírka jedné z nejvytíženějších křižovatek ve městě. Pracovníci přerovských technických služeb připravili na dnešní den pro rodiny s dětmi zábavnou akci. Ve Zlínském kraji očekáváme převládající polojasnou oblohu a teploty až kolem 25 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezkou slunou sobotu. Část Karibuny z výběhy pro sleny zůstane během dneška ve zlínské zoologické zahradě uzavřena. Zoo se tak rozhodla po pátečním útoku samce slona afrického Jacka, po kterém uhynula samice úlu. Podle mluvčí zahrady Romany Mikešové samec samici napadl z dosud neznámých důvodů. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo Šošto. Zoo si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických, jejich chov je v Česku vzácný. Ve Vsetíně dnes na řidiče čeká dopravní omezení. Po celý den je uzavřená frekventovaná křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia. Důvodem je oprava poruchy na kabelu nízkého napětí. Řidiči by měli využít objízdné trasy. S omezením musí podle mluvčí radnice Jany Raškové počítat taky cestující městskou hromadnou dopravou.
2: Po dobu uzavírky budou linky MHD mezi autobusovým nádražím a Dolním náměstím obousměrně odkloněny na objízdnou trasu. Spoje povedou z nádraží po ulicích Smetanova, Mostecká, Hlásenka, Svárov a dále na Dolní náměstí.
0: Zábavná akce pro rodiny s dětmi se už od rána až do 16 hodin koná v parku Michalov v Přerově. Připravili ji tam pracovníci technických služeb. Součástí programu je i prezentace jejich techniky. Pokračuje mluvčí přerovských technických služeb Andrea Hrabalová.
3: Návštěvníci se mohou těšit na zábavné soutěže, tvořivé aktivity pro děti, nafukovací atrakce, ukázky techniky i možnost prohlédnout si vozidla a techniku zblízka. Připraven bude pohodový program pro celou rodinu, včetně občerstvení. Za příznivého počasí bude v odpoledních hodinách opékání špekáčků. Sport.
0: České hokejisty čeká po dvoudenní pauze pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovákům. Souboj s tradičním rivalem ve vyprodané hale ve švýcarském Friburgu přinese více emocí. Podle kapitána Romana Červenky ale spíš na straně soupeře.
4: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasnou oblohu. Na některých místech může být i oblačno, a to hlavně na severu a západě kraje. K večeru se má oblačno

0: pohodové sobotní odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeji vám krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Máme 23. května a milovníci zvířat možná ví, že dnes je Světový den želv. Slavíme ho už po 26. a cílem je upozornit na ohroženost těchto fascinujících tvorů a podpořit jejich ochranu. Tak pokud máte doma želvu, ať už suchozemskou anebo vodní, dopřejte jí dneska něco dobrého. A nebo zavzpomínejte, pokud jste se někdy s nějakou krásnou želvou setkali. Jsem ráda, že vám i o víkendu dělá společnost naše vysílání a přeji vám příjemný poslech. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

To byla Hana Zagorová, posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. V Bojkovicích na Uherskobrodsku v loňském roce obnovili unikátní tradici, zaniklou před více než 150 lety. Tak s

0: Takzvané chytání kuruců se ve městě uskuteční i letos v létě, kdy bude součástí tamních hodů. Přípravy na akci už běží naplno. Zapojili se do nich i žáci a učitelky ze základní školy Štefánikova, kde se učí děti se zdravotním postižením.
1: Dáme ruši na slavnost na chytání kuruců.
2: Ukazuje mi 15-letá Vaneska. A z čeho je vlastně tvoříte?
1: Z krepového papíru.
2: A co k tomu ještě tak potřebujete?
1: Šňůrku, nůžky, pravítko a tušku.
2: A jak ti to jde?
1: Dobře, snažím se. Už jich máme tak přes 400.
2: Do výroby růžiček se pustili nejen dívky, ale možná trošku překvapivě i kluci. Například Jarda.
3: Ano, my jim taky pomáháme.
2: A co tak děláte nejvíc?
3: No, my vlastně připravujeme krepáky a pomáháme jim to vázat. Když uděláme ty růžičky, tak vlastně uděláme z toho velkou květinu.
2: Žáky v nové venkovní učebně spokojeně sleduje ředitelka školy Dagmar Špalková.
4: Naše děti mají vlastně zvýšenou dotaci pracovního vyučování, nemáme druhý cizí jazyk, přestože jsme základní škola, tak máme ty osnovy upravené, takže té pracovky je hodně, buď vaříme, pracují v dílně, pracují na zahradě a teďka je pro ně příjemné zpestření, že dělají ty růže.
2: Z krepového papíru vinou růžičky také paní učitelky, včetně Mirky Prné. Kromě toho, že vám tady hraje cymbálovka, tak jste se k tomu i stylově oblékli.
5: Když už jsme se teda rozhodli, že teda budeme ty ružičky takto vyrábět, tak jsme si řekli, že se nám k tomu vyhodilo i takové nějaké částečné krové oblečení, tak jsme si tak zvolili.
2: Na co vlastně ty ružičky, které tady teďka z dětma vyrábíte, na co se použijí?
5: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kuruců.
2: Co říkáte na to, že jste to obnovila?
5: Z toho jsem úplně nadšená, protože mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
2: Obdivovat tento lidový obyčej pocházející z druhé poloviny 18. století budou moct návštěvníci Bojkovic 9. srpna. Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Po písničce Holubí dům pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 23. května a hrozba jarních mrazů už je s největší pravděpodobností za námi. Ovocnáři tak v sadech můžou sčítat škody. Lokálně se dopady mrazu liší, třeba v Tulešicích na Moravskokrumlovsku, ale letos s úrodou meruněk nepočítají.
1: V celém sadě o rozleze jednoho hektaru jsem našel pár plodů meruněk, takže žádná úroda nebude.
2: Jiří Kopeček ukazuje na větve jednoho ze stovek stromů ve svém sadu.
1: Nevidíme na něm žádné plody, které by teď už měly být ve velikosti hrášku.
2: Kromě úplné devastace meruněk mráz Jiřímu Kopečkovi poškodil i další úrodu.
1: U jablek tak 50%, slivoně taky tak ale 40%.
3: Co to pro vás znamená pro podnik, pro farmu, třeba co se nějakých výnosů úrody týče, jakým způsobem se to podepíše?
1: Podepíše se to tam, že nebude v podstatě žádný zisk, to je špatný, no, protože o stromy se musíme celý rok starat, musíme je ovorávat, stříhat, pečovat o ně a potom, když není co sklízet, tak se to projeví. Je to pro nás fakt složitá situace, uvažovali jsme i o likvidaci nějakých stromů, ale spíš bychom chtěli vysazovat, než likvidovat.
2: Proti mrazům se kromě opatření, jako je pálení parafínových svící, moc efektivně bránit nedá. Ani při jejich použití ale není jisté, že budoucí plody mráz přežijí.
1: Jednak je to sázka do loterie a nám se to nevyplatí z toho důvodu, že my hospodaříme v ekologii a tím pádem máme celkově nižší výnosy a pokud potom je náklad na svíce třeba 40 000 za hektar, tak se nám to nemůže vrátit.
2: Letošní jarní mrazy podle Ovocnářské unie České republiky zničily asi polovinu tuzemské úrody. Poškození se lokálně velmi liší. Situaci v regionu popisuje předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.
4: Jižní Morava to odnesla dost. Budeme se spolehat na import a tahle ta sezona jako taková, jako rok 2026, ovocnářsky bude podprůměrný. Ty mrazy nadělali docela dost velkou paseku, se dá říct.
2: To se podle Pokorného zřejmě podepíše i na cenách ovoce. Mrazy navíc působily škody i v jiných ovocnářských oblastech.
4: Netýká se to jenom České republiky, ale odnesly to i sousední státy, jako Německo, Polsko. A ty tam budou mít miliardové škody, jako, takže myslím si, že ovoce jako takový podraží.
2: Ovocnáři škody v Česku odhadují na stovky milionů korun. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Chcete mít zahradu, která lahodí oku i duši? Co na ní vysadit, aby přežila léto bez neustálého zalévání? A jaké dřeviny zvolit pro živý plot? To vše probereme se zahradnicí Miroslavou Beňovou. Už 25. května s Markétou Macháčkovou.
6: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
7: Den, kdybych nic nedělala, je pro mě ztraceným dnem, říká knihovnice Hana Hanáčková z Nedakonic. Je spoluautorkou mezinárodní akce Noc s Andersenem a přestože svou prací žije, její aktivity mezi knihami rozhodně nekončí. Zvládá také péči o malé hospodářství, je i výtvarně zručná a pořád dobře naladěná. Představím vám ji v pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru uvedeme v pondělí 25. května v 15 hodin a 20 minut.
6: Český rozhlas Zlín,

0: To byl Jaroslav Vikrent. Víkendové odpoledne s Českým rozhlasem Zlín teď nabídne aktuální informace o počasí. Dnes jsem ve spojení s Jitkou Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká je sobota ve Zlínském kraji?
1: Sobota má jenom málo oblačnosti, převažuje polojasno nebo dokonce i skoro jasno. Pokud se někde oblačnost malinko zvětšuje, tak maximálně na oblačno, a to na severu a západě kraje. Teploty jsou mezi 22 až 24 stupni Celsia, vyšší polohy mají tak mezi 18 až 21 stupni a vítr fouká od severovýchodu. Většinou je slabý, ale na některých místech, hlavně v té západní, severozápadní části kraje, fouká i mírný.
0: Jak se bude počasí během dnešního dne a potom i během večera vyvíjet?
1: Ta oblačnost, která se teď na obloze vyskytuje, se zase během pozdějšího odpoledne a k večeru v podvečer by se měla rozpustit. Noc potom nabídne jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ve druhé části noci bude na přechodnou dobu přibývat průsvitná oblačnost, takže může být nějaké polojasno přechodně. Teploty v noci budou klesat mezi 11 až 8 stupňů, v údolích místy kolem 6, vítr slabý severních směrů anebo bez větří.
0: Na co máme být připraveni zítra, tedy v neděli?
1: Zítřek asi přinese trochu více oblačnosti. Během odpoledne se bude tvořit podobně jako dnes kupovitá oblačnost, ale bude jí trošku více a zároveň bude od severozápadu přibývat ještě vysoká oblačnost a bude ale většinou průsvitná, no a to všechno dohromady dá převažující oblačnou oblohu. Hlavně v severní polovině kraje, někdy později odpoledne k večeru, se mohou ale jenom s malou nebo menší pravděpodobností objevit lokální přehánky. Jak tu oblačnost, tak ty případné srážky bude přinášet taková slabá studená fronta a teploty ještě před ní 25 až 28 stupňů, takže oproti dnešku tepleji, už jsou to letní hodnoty, vítr slabý severních směrů.
0: Přidejme k zítřku ještě stupeň biozátěže, prosím.
1: Ta je na dvojce, tedy střední zátěž, je to už kvůli tomu teplejšímu počasí.
0: To byl tedy víkend. Jaký bude úvod příštího týdne?
1: Pondělek by měl nabídnout slunečné počasí, sice ještě z počátku noci nějaká oblačnost na obloze bude a nad ránem polojasno oblačno, ale k ránu bude oblačnosti ubývat, přes den čekáme jasno nebo jen malou, většinou průsvitnou oblačnost, teploty ráno 15 až 11 stupňů, přes den 22 až 26, takže za tou zítřejší frontou takové malé ochlazení, severovýchodní severní vítr, ten zůstane zachován.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce od skupiny Tým vám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídneme reportáž o historickém Legio vlaku. Ten postupně projíždí celým Českem a nyní si jej mohou lidé prohlédnout ve Zlíně. Pojízdné muzeum představuje autentický život československých vojáků, legionářů, veřejnosti. Vlak si společně se školáky prošla i reportérka Karolína Macejová.
1: Vás tam na Legio vlaku. Normálně byste si pustili dokument, ale pan učitel řekl, že jste to už viděli, tím pádem to můžeme přeskočit. Následně prohlídka bude trvat zhruba hodinku. Zase se postupně dozvíte věci o legionářích, jak tam žili, takové, jak se to říká, špeky.
2: Takto průvodce v dobové uniformě vítá žáky z Zlínské základní školy v Legio vlaku ve stanici Zlín Střed. Jde o kopii soupravy, která v letech 1918 až 1920 vozila československé legionáře transsibiřskou magistrálou v Rusku. Dnes se představuje po celé České republice a slouží veřejnosti jako připomínka válečné historie.
1: Nyní se nacházíte v takových těpluškách. Když ti naši legionáři přišli, nenašli byste tu z hola nic, pak se takovéto kamínka. Teď je první, co se přijde, by takovéto palandy po obou stranách. Další problém bylo to, že jsme na těch palandách museli se střídat, protože ten chlap to spolu u okna často k němu přivrzel.
2: Dodává průvodce Jiří. Návštěvníci si mohou prohlédnout 10 muzejních vagónů, například zdravotnický, kovářský, poštovní, krejčovský i obrněný. Ten často zanechá v návštěvnících silný dojem. To potvrzuje i žák 8. třídy základní školy v Malenovicích ve Zlíně Štěpán Josef Jurášek.
3: Nejvíce mi asi líbil ten zdravotní vůz a tady ten obrněný vůz na konci. A aktuálně probíráme první světovou válku, vlastně i československé legionáře, takže to souvisí.
4: Bylo to krásnou náhodou, že vlastně vlak sem přijel a my jsme měli možnost spojit běžná fakta, která žáci získávají v hodině, ale zároveň tady to vidí naživo, můžou si to ošahat a slyší to i od někoho jiného než jenom ode mě.
2: Doplňuje učitelka Jana Vandová, která bere své žáky na prohlídku Legio vlaku při každé návštěvě vlaku ve Zlíně. Kromě škol nabízí Legio vlak zdarma denně prohlídky i veřejnosti. Kolem jdoucí do vlaku ale mohou i jen nezávazně nahlédnout a projít si ho sami, říká pracovník Legio vlaku Jiří Miller.
5: Každý sem chodí za jiným účelem nebo každého zajímá trošku něco jiného, co se týče školních výprav, tak my se snažíme spíš ukázat to, že dějepis není jenom nuda, že to je taky o lidských příbězích, když to tak řeknu. Dost často nám sem chodí potom i návštěvníci, kteří tady hledají právě v naší databázi své předky, legionáře, což jsme samozřejmě rádi, že to prohlubuje i jejich zájem, takže když zjistí, jaké byly jednotky nebo v jaké byly funkci, v jaké byly specializaci u těch legií, tak potom poskytujeme třeba v digitální podobě i kopie třeba kronik těch pluků.
2: Vlak mohou lidé navštívit ve stanici Zlín Střed až do 31. května. Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: Sobotní odpoledne nám zpříjemnila skupina Olympic písničkou Jako za mlada. Teploty stoupají, možná si někteří z vás v těchto dnech vychutnávají zmrzlinu. Napadlo vás ale někdy, kdy a kde se zmrzlina objevila poprvé? Odpověď nám teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 3:15. Po gejzíru Petra Kotvalda se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesuneme ke sportu. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku. Právě tenhle duel byl ve Friburgu jako první vyprodaný. Rivalita se čeká nejen v hledišti, ale i na ledě. Více uslyšíte už za chvíli po písničce Petra Spáleného.
1: Nesyčí jsem byl jiný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Necelých 11 minut nás dělí od 15. hodiny a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Čeští hokejisté dnes nastoupí na světovém šampionátu proti Slovensku. Zatímco na zbylá utkání se ještě dají ve Friburgu koupit vstupenky. Československý duel je už dlouho dopředu vyprodaný. Na ledě se očekává bitva dvou velkých rivalů.
1: Vím, že to Slovákům bývá hodně emotivní, ale si myslím, že jde hodně o oběma týmům. Oba dva týmy chtějí bodovat, oba dva týmy chtějí získat jistotu postupu třeba do čtvrtfinále a prostě je to velmi důležitý zápas.
2: Připomíná asistent trenéra Rulíka Jiří Kalous fakt, že ten tým, který zvítězí, bude mít jistotu postupu do čtvrtfinále. Půjde hlavně o to, který z celků se lépe vypořádá s emocemi, které derby dvou bývalých federálních partnerů přinese.
3: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho.
2: Upozorňuje kapitán Roman Červenka. Slovensko je v tabulce aktuálně o bod před českým týmem, hraje aktivnější hru než outsideri Slovinsko a Itálie, což by mělo českému výběru vyhovovat.
3: Já věřím, že to je dobře jenom z toho pohledu, jak hrajeme proti těm v uvozovkách slabším, no, že to prostě ty góly se nám nedaří dávat teďka. Já věřím, že vlastně s těma lepšíma soupeřema papírově bychom třeba mohli prostě uhrát lepší zápasy.
2: Věří Roman Červenka a pomoci by k tomu měla i divácká kulisa. Právě duel Česka se Slovenskem byl ve Friburgu velmi rychle vyprodaný.
4: To by bylo úžasný, že zatím ty atmosféry tady byly hrozně fajn. Za mě je to milý překvapení. Vidět, ty čeští fanoušci vždycky udělají tu kulisu skvělou, takže věřím, že ještě se Slovákama, tak si myslím, že to bude paráda.
2: Těší se na atmosféru v hledišti Dominik Kubalík. Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj se dnes zapojil do celostátní akce Den otevřených lesů. Kunovicemi na Uhersko-Hradišťsku dnes projede formanská jízda s 10 spřežím. Ke splnění cílů na to by Česko potřebovalo 40 000 vojáků z povolání. Dnes očekáváme v regionu převládající polojasnou oblohu a teploty až kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem u mikrofonu. Hezkou sobotu. Dnes se tři polesí ve Zlínském kraji zapojují do celostátního dne otevřených lesů. Až do pozdního odpoledne budou lesníci provázet v arcibiskupských lesích u Kroměříže, městských lesích v Bystřici pod Hostýnem a v lesích Tomáše Batina v Setínsku. Kromě komentovaných procházek uvidí návštěvníci i těžkou techniku k hospodaření a pro děti jsou připravené hry s úkoly. Podrobnosti o akci doplňuje mluvčí sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice Jana Divišová.
3: Je to zajímavé v tom, že každý z těch vlastníků lesů, to jsou nestátní vlastníci lesů, připravuje program podle toho, na co má síly. Vlastně tu akci pořádají ve svém volném čase, stojí to spoustu sil, ale taky spoustu hezkého přemýšlení, čím veřejnost zaujmout, jak ukázat, jak v lesích hospodaří.
1: Řidiči, kteří dnes pojedou přes Kunovice na Uhersko-Hradišťsku, by měli být obzvláště obezřetní. Druhým dnem tam totiž pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města projede i takzvaná formanská jízda a císařské bandérium, říká místostarostka města Martina Kozelková z hnutí ANO.
4: Formanská jízda je vlastně slavnostní defile kočárů, povozu a zápřahu, které projíždějí Kunovicemi. A je to vlastně to, čím se kunovská jízda třeba odlišuje od ostatních jízd králů.
1: Letos bude její součástí kočár tažený 10 spřežím, který přiveze císaře Josefa II. Samotná jízda králů, která je zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, projede Kunovicemi v neděli. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
5: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích, informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná žena chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasnou oblohu. Na některých místech může být až oblačno, hlavně na severu a západě kraje. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Povane mírný severovýchodní až severní vítr a nejvyšší teploty se vyšplhá.

0: Hledáme lepší cestu.
1: Ano, je to tak, odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín statem 23. května pokračuje i po 15. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, vyráží ve všední dny do terénu napříč celým Zlínským krajem, aby přinášela zajímavosti, reportáže a tipy z míst, kde to opravdu žije. Kam vedly tento týden její kroky, se dozvíte za okamžik. Teď už předávám slovo Mekymu Žbírkovi. Užijme si písničku Milionkrát.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: Umělecké vzdělávání dětí, petang seniorů, ale taky přípravy na jízdu králů. To jsou témata, o která se tento týden zajímala regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Více od ní uslyšíte v jejím pravidelném souhrnu týdne.
2: Tento týden jsem se po Zlínském kraji pohybovala napříč různorodými místy a akcemi. Vždycky ale měli něco společného, a to lidi, kteří něco prožívají. V pondělí jsem se vypravila na festival ZUŠ Open. Nádvoří základní umělecké školy Uherské Hradiště se proměnilo v živý prostor plný výtvarného umění, tance i divadla. A užila jsem si nejen program, který si žáci místní školy připravili. Popovídala jsem si například s Laurou Lučkovou o tom, proč jí baví chodit do dramaťáku.
3: Moc mě to baví a vlastně mě baví i ta práce s paní učitelkou a všemi, že vlastně máme práci třeba s emocema a prostě různé pohybové a tak to. Potom máme i nějaké zábavné aktivity a i přespávačky jsme měli a máme i různé vystoupení třeba pro školy a tak.
2: Od mladých talentů jsem na druhý den zamířila za ostřílenými hráči petanku do Luhačovic. Na Lázeňském náměstí se už po 12. konal oblíbený turnaj Senior Cup. Utkalo se zde 36 seniorských týmů z celého Zlínského kraje. Získat titul vítěze v turnaji ale nebylo na celé akci to nejdůležitější, jak mi prozradila Světla Stodůlková z týmu Šafrán Lačnov.
4: My už ten petang hrajeme přibližně 15 let a jsme tu po 11. Přihlásili jsme se proto, že neustále se tu scházíme, seniori, je to proto setkání a ta krásná atmosféra, ta se nikde nevidí než tady. Prakticky ta hra je pro nás zábava a hraje se to jenom na 3 body, to znamená, že vlastně se sportem to má sice hodně, ale do toho, aby to byl sportovní výkon, to by se muselo hrát úplně jinak.
2: Ve čtvrtek se kroměřížské velké náměstí proměnilo v odpadní třídící linku. Akce Odpadový den ukázal návštěvníkům to, co zůstává běžně skryté. Obsah černých popelnic. Program, který upozorňoval na důležitost správného třídění odpadu, přilákal nejen širokou veřejnost, ale i školní výpravy. Zúčastnila se například i třída Jitky Vyskotové ze základní školy Usípek Kroměříž.
5: Já jsem převedla svoje žáčky, druháčky a vlastně jsme rádi, že nás město Kroměříž tady na tu akci pozvalo. A moc mi to líbí v tom, že děti vlastně v reálu vidí a hlavně cítí ten odpad v té černé popelnici, kterou vlastně všichni vyhazují, že vidí, co tam všechno skončí a jak to není úplně vábné.
2: A týden jsem zakončila kulturou v Kunovicích, kde se po 2 letech čekání koná tradiční jízda králů. Nasála jsem nejen atmosféru této tradice, ale setkala se také s letošním kunovským králem Cyrilem Hlaváčkem a jeho družinou. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Po písničce Z noci na Kralštejně pro vás mám tipy na kulturní akce v našem kraji. Populární romantickou pohádku pro dospělé, inspirovanou Popelkou, má dnes v repertoáru Městské divadlo Zlín. Od 19 hodin začíná ve velkém sále muzikála Pretty Woman, kde v hlavních rolích uvidíte Markénu Holcmanovou a Radovana Krále. Rok co rok se těšíme na příchod jara a zaháníme chmurnou tmavou zimu. Proto přijměte pozvání do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Až do 17. hodiny je v areálu Valašská dědina připravený bohatý kulturní program s názvem Jaro na dědině. V Rožnovském skanzenu uvidíte ukázky řemesel, jarní hospodářské práce a nahlédnout můžete také do kuchyní a ochutnat jarní pokrmy. Náměstí před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně se opět po roce stalo místem setkání dětských folklorních souborů z České republiky i Slovenska. Letos bude mezi účinkujícími i soubor z Kostariky. Festivalový program zahájil ve 14 hodin krojovaný průvod od Kocandy. Účinkující prošli za doprovodu lidové hudby centrálním parkem na Jižních svazích ke kostelu, kde byl festival Majíček ve 14.30 slavnostně zahájen. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín s datem 23. května.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Štětce, písmo malířské barvy i kartáč na očištění staré značky. S touto výbavou se s předsedou Zlínského klubu českých turistů Petrem Schovajsou vydávám do terénu ve Zlíně na Kocandě. Co kromě značení v klubu můžete zažít a jak je na tom po 100 letech od svého založení, dozvíte se v reportáži z cyklu Kořeny s Markétou Macháčkovou už v pondělí před 15:30 odpoledne.
1: Řídíte se v životě intuicí a dá se jí vůbec věřit? I o tom si budu v sobotu po 17. na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli si hodinu předpolednem s terapeutem Adamem Schmidtem popovídáme o žárlivosti a o tom, co nám v životě přináší i bere. Na moudré rozhovory plné dobrých rad i na vás se těší Joška Kubáník.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
3: Zas mi říkal, že mám

0: Boty proti lásce dozněly v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. V Olomouckém muzeu umění začala výstava k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta. Podle kurátorů zahrnuje dvojportrét této mimořádné osobnosti původem ze Vsetína. Představuje ho jako autora sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet a jako organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci na Brutálsku v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak, tam je důležitý ten hrad, to brána, která vede do hradu.
1: Sovinec?
2: Do hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: No, to je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní?
2: To byly výhly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: Ty ikonické figury, které se objevují na fotografiích, jsou to třeba manžele Ilkivovi. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na ta 70. léta, období normalizace, vy jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Vy slavíte narozeniny v září, takže začínáte takovou dlouhou etapu narozeninových akcí?
2: Ano. Mám výstavy na mnoha místech, také v Sovinci bude výstava na hradě, ale další výstavy budou v Bratislavě a v Karlových Varech, prostě na mnoha a mnoha místech.
1: Výstavu k 80. nám fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci Muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku, zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: To byl Tomáš Klus, posloucháte sobotní odpolední Český rozhlas Zlín. Volně žijící zvěř, jako jsou srnčata, mláďata zajíce nebo prasete divokého, je v jarních měsících v ohrožení. Ohrožují ji zemědělské práce i doprava. Markéta Rebrošová z Osvětiman na Uherskohradišťsku je myslivkyní, pilotkou dronu i záchranářkou. A stejně jako řada dobrovolníků v našem kraji se věnuje jejich ochraně. Část rozhovoru Markéty Rebrošové s redaktorkou Markétou Macháčkovou si můžete poslechnout v našem vysílání už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Říkají jí srnčí máma. U sebe doma v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se totiž často musela postarat o zraněná nebo opuštěná mláďata lesní zvěře, která by bez péče člověka nepřežila. Markéta Rebrošová zachraňuje srnčata před sečí, je pilotkou dronu a jako myslivkyně sází na osvětu. O tom všem si s ní povídala redaktorka Markéta Macháčková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. A část rozhovoru vám přinášíme právě teď.
1: Kdybyste byli s námi ve studiu, tak vidíte, že Markéta do studia takřka přiběhla, protože má za sebou poměrně náročné ráno, ale to ráno není vůbec ničím výjimečné, viď?
2: No teď ani ne, takže budíček ve 3 ráno jsem měla a jeli jsme dronovat jednu z letošních prvních Vojtěšek. Hnedka vlastně spole jsem se převlekla, sundala gumáky a jela jsem za tebou do Zlína.
1: Já dovysvětlím, ty říkáš dronovat jednu z prvních Vojtěšek, takže vy vlastně monitorujete místa, kde se bude séci a hledáte, jestli se tam nevyskytují nějaká zvířata, je to tak?
2: Přesně tak. Jeli tam s dronem s termovizí, kontrolujeme právě Vojtěšky, které se teď sečou, pak budou následovat luční porosty a právě v tomto období srny kladou svoje srnčata právě do těchto krytin, tak z toho důvodu to kontrolujeme. Ale v ohrožení nejsou pouze srnčata, ale v té Vojtěšce najdete malé zajíčky, snůšky bažantů, křepelek, takže těch živočichů, kteří jsou těmi sečemi ohroženi, mnohem víc, nejenom srnčata.
1: A tohle období, tedy jaro, je pro zvěř vlastně to nejzranitelnější, je to tak?
2: Jo, já to tak říkám, no, že jaro je v přírodě nejzranitelnějším obdobím v roce a to právě kvůli mláďatům.
1: Na jakých místech vlastně srnčata nacházíte? Ty jsi už zmínila louky, zmínila si Vojtěšku, pole. Kde jsi byla dneska ráno?
2: Dneska jsem byla na Vojtěšce. Dronujeme pod chřibí, kde ještě je jako celkem zima. Takže srnčátko jsme dneska nenašli ani jedno, protože srny byly všechny plné, neboli březí. To je ta lepší varianta, když to posečou a srny si najdou jiné místo na kladení, že jim do toho vlastně nemusíme vůbec zasahovat. To je ta lepší varianta.
1: Je to vlastně dobrovolnická činnost.
2: Ano.
1: Je to tak. Je tam určitě vždycky pilotka nebo pilot dronu, to si byla teď ty. A jak velká jste byla parta dnes?
2: Tak hlavní gros jsou samozřejmě myslivci, že jo, kteří zodpovídají za svoji honitbu a zvěř, takže vždycky je to ve spolupráci s mysliveckým spolkem nebo sdružením, se kterým se domlouváme. A pak vlastně, protože těch lidí a dobrých rukou je málo, takže vždycky to doplňujeme dobrovolníky, kteří chodí vlastně před prací, většina z nich stává takhle brzy, jde pomoct na srnčata, pak se převléknou a frčí do práce. Jsou to lidi zapálení, dneska nás tam bylo asi 6. Jeli jsme 2 dvojtěžky, takže měli jsme tam i více dronů, takže se to dneska hezky zvládlo. Bála jsem se, že vás nestihnu, ale všechno se podařilo, takže sedím tady, takže všechno klaplo.
1: Říkám si, je to teď jednodušší takovéto dobrovolnické akce díky třeba sociálním sítím? Domlouváte se přímo tam? Jak to probíhá, takové domluvení dobrovolnické akce, třeba té dnešní?
2: Každá ta skupinka vlastně těch dobrovolníků nebo spolek, tak komunikuje právě buď přes sociální sítě, nebo jsou WhatsAppové skupinky, záleží, co každému vyhovuje. A vždycky domlouváme nejpozději den předem vlastně tu se. Čím dřív to víme, tím samozřejmě lépe, ale bohužel se to neděje vždy a to je takový jako taková věc, která mě hodně trápí a to je to, že jsou pozdě nahlášené seče nebo vůbec a pak je to spousta nervů, člověk je v časové tísni a pak je bohužel zasečených srnčat, jo, takže na čem to občas vázne, tak je bohužel komunikace.
1: Mm-hmm. O té spolupráci mezi myslivci, dobrovolníky a dalšími my si budeme ještě potom i povídat, ale ještě si říkám, ty vlastně jsi z Osvětiman na Uherskohradišťsku, ale dnes si třeba byla mnohem dál, než je tvoje bydliště, tak kde všude se s dronem pohybuješ a kde všude pomáháš?
2: Tak já se pohybuju nejvíce asi mezi Uherským Hradištěm a Kyjovem a to okolí těch chřibů bych řekla ze všech stran. Pomáhám i v nových honitbách, třeba tady jsme byli letos úplně poprvé a snažím se vlastně i ty myslivce do této problematiky zasvětit, ukázat, jak na to a spousta mysliveckých spolků už si třeba dronuje sama, zakoupili dron a už si to jedou všechno ve vlastní režii. což je super.
1: To je skvělé, ale mě vlastně zaujalo, že dneska si třeba jela až k Nesovicím.
2: No to asi, abych měla trošku nervy, jestli stihnu ten Zlín jako.
1: Asi to tak osud udělal, ale jsme rádi teda, že dnes nedošlo nebo nedojde k žádnému zranění srny právě díky tomu, že jste tam byli se skupinou, která zachraňuje srnčata.
0: Čtvrteční dopolední rozhovor redaktorky Markéty Macháčkové s Markétou Rebrošovou si můžete poslechnout už teď v audioarchivu na našem webu.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Kateřina Marie Tichá dospívala písničku Vzpomínej. Bylo 3:15 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Navážeme hudební cukrárnou, kterou připravil můj kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Ve světovém srovnání opravdových hvězd máme už docela hodně seniorů v úctyhodném věku, vloni nás ale jedna hudební ikona opustila. Dáma jménem Roberta Fleck byla ročník 1937 a teď zkusím nezapomenout na žádné důležité odvětví, ve kterém dlouhodobě vynikala. Tak především samozřejmě zpěvačka, jinak bych o ní asi nemluvil, dál americká hudební pedagožka, pianistka a skladatelka působící v popíku, jazzu, soulu, folku, prostě široký záběr. Její naprosto zásadní hit Killing Me Softly přespívala v půlce 70. let i naše Helena Vondráčková. Známe jako Dvě malá křídla tu nejsou a v tomto případě zase velká pochvala. Nádherně udělaná, neznásilněná česká předělávka. Abych byl úplný, z 90. let známe další remake skupiny Fugees, jednoznačně převálcoval americkou hitparádu, ale to už asi míchá moc věcí dohromady, tak jdeme do roku 73 pro originál. Strong.

Dozněla písnička Má daleká a sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se chýlí ke konci. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom hvězdnými návraty s Patrikem Rozehnalem. Já vám přeji pohodový den a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 14. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rodinný festival pro Čolka dnes veřejnosti nabízí možnost poznat přírodu kurovického lomu na Kroměřížsko. Rožnovský skanzen pořádá dnes tradiční program Jaro na dědině. Hokejová reprezentace nastoupí za necelé půl hodiny na mistrovství světa proti Slovensku. Dnes večera v noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno a nejníže naměříme až 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Naradilek. Hezkou prosluněnou sobotu. Festival pro Čolka dnes v kurovickém lomu na Kroměřížsku nabídne prohlídku přírody i kulturní program. Lidé se budou moct podívat na skrýš skoka na zeleného nebo uslyší kuňku ohnivou. Mohou si taky vyzkoušet lanové centrum, lukostřelbu a šermířský ring, projet se v loďkách a prohlédnout si dravce a sovy ze záchranné stanice. Festival potrvá do 19 hodin. Tradiční život na Valašsku dnes přibližuje program Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradičních řemesel, jarních hospodářských prací i ochutnávku jídel připravených podle starých receptů, dodává mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Letos představíme ukázku výroby včelího klátu, hudebních nástrojů a práci hrnčíře na hrnčířském kruhu. Návštěvníci uvidí tradiční řemesla a postupy, které byly po generace součástí života na Valašském venkově. Ochutnají šrotové pagáče, čerstvě sloukané máslo, žinčici a další jarní pokrmy připravené podle tradičních receptů.
1: Historický vojenský tábor ode dneška připomíná středověký hrad Helvštín na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, který nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Akce potrvá do neděle, uvedl to za pořadatele Martin Tureček.
4: Tak je to už 16. ročník festivalu vojenské historie a diváci se můžou těšit zase na pestrou přehlídku skupiny historického šermu, living historii a samozřejmě doprovodný program kejklíři, nějaké hry pro děti, lukostřelba a hlavně je to koncipováno tak, že tam vlastně diváci můžou vidět různé historické období na jednom místě vedle sebe. Sport.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední čtyři vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
5: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
1: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál i digitální stanice Českého rozhlasu Radiožurnál Sport.
2: Počasí.
1: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, ve druhé části noci potom bude na přechodnou dobu přibývat průsvitné oblačnosti. Povane slabý vítr severních směrů nebo bude bezvětří. Nejnižší teploty se mají pohybovat v rozmezí 11 až 8 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v ulici Podvesná 14 se střetlo osobní auto s motocyklem. Na silnici 57 v Krhové na Vsetínsku došlo k totožné nehodě. I zde se střetl osobní automobil s motocyklem. Zprávy jsou za námi a Český rozhlas Zlín přeje klidnou sobotu všude tam, kde posloucháte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. ať už ten přístroj budou mít

0: No, jak jsi promluvil, no.
1: Prosím tě, co ještě děláš doma?
0: Co tady dělám? No, co bych tady dělal, no? Jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
1: Co asi? Moderuju v rozhlase. A ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
0: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš?
1: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit s telefonáty a ty jsi měl být tady.
0: Co?
1: Ale mě je to fuk.
0: Jo? Tak to je to fuk?
1: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
0: Tak.
1: Ale ne, že já tebe budu schánět.
0: A jiml, to je mi.
1: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
0: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
1: Hele Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
0: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, ten.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pažoutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je povatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svěrací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak

0: přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
1: Dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
2: Jak pak bych to nevěděl?
1: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
0: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
4: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
3: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
4: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
3: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
4: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera, nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
3: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
4: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a
5: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nehodný štým.
4: No ne.
5: Žertujete, prosím, tady o kučerovi.
4: Já se snažím látku zpestřit.
5: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím. Tak, pokračujte.
4: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Uhni kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prska zde teď. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
3: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
4: Kolego, říkej si to sám. Říkej, já bych se býval ke šňůře, dostal, říkej si to sám.
3: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sám šplím a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyvěrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Se uvnitř, já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej, motýku budeme šroubovat, motýku dlátku.
4: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
3: Vevnitř je místo.
4: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
3: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
4: Jak tam asi vlezou?
3: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
4: Šňůra, já jsem ti vyvolal, tak
2: si vlastně jako šňura.
6: No, to jsem nelej.
2: Víš to, a kde jsem
6: byl?
2: Místnosti. Že tam se to stalo samočině, ta šňura tak kroucená páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
6: Ozdoba
2: se urve.
6: On by to urnul, nech to bejš. Ta šňura je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
2: Ta šňura je kroucená páč je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
6: Automat. Jako bifet.
0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
7: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
8: no.
7: Co? Že bychom zaspívali spolu.
8: No. Jako, no. Bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
7: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když.
8: Gota. Pánové, na
7: škole. Ale tady není, počkej.
8: Ne.
7: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Co voláme? Moment, počkej. Máš číslo?
9: 5, 4, 4.
7: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
8: On nebude tutově doma.
9: Ještě.
8: No, není.
9: Vem si ho.
7: Ne, teď.
8: No, tak ahoj.
7: Počkej.
10: Haló?
7: Haló, to je Karel Gott?
8: Počkej.
7: Tady je Kajzer.
9: Jirka Korn. Ahoj.
7: Co chceme? Prosím tě, Karle. Dobrý večer.
9: No.
7: Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
8: No, vidíš. No.
7: Tak to jsou to pro noviny. God no, telefonuje zvany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
9: Co to by?
10: To nic. Upadlo mi mejdlo.
7: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle. My vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte. Čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
10: Tak já jedu.
7: Fajn, prima.
8: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
7: A možná, že jo?
8: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
7: dobře,
8: jo?
7: Dobře, a pak tě zavoláme.
8: Fajn.
0: Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
11: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Sbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na $10.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. Čtyři vraždy stačí drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepíkovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepíka zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme, hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televariété, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verulo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze. A on těmi, Verulo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno, já už ne dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Vešlo, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... sporách, páne. A říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexe, páč je starý, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
9: Vešlo, prosím
8: říkám,
9: vás,
8: nezlobte se. Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Jste nějakej cvok, vy.
9: Ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím. Moment, počkejte. Mluvíte Špindle? Tak moment, hned vás připojím. Vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko. Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás... Haló. Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově. Moment, důležitý hovor. Přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já povám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, povám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, povám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pomno, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty se jí ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, mě to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinku. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Zlín.
10: Prosím.
11: Haló. To jsem já. Ono je asi pozdě, ale...

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. Haló, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, mají nějaký hovadu, jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl. Nemám jediný volný okýnko. Nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču, ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Hrgově, špatně.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping, ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
2: To je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán. Bude.
3: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
2: No jistě, že ze zadu truhliku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A potom šáne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno, koňak. My jsme 50 let, cože? Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My, co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci vidět. Dámo, vašte slova. Vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Kulovej. Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
2: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavězte prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě někdo neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, mé je mi okna.
7: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
7: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
8: No, tak já tak tady koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
7: No. To já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak
7: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
7: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
7: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
7: No, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
9: Ano.
7: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
7: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já bych to rád.
7: Jo, no to...
9: Sám potom.
7: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: No, já nevím,
7: schválí. Vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně. Je to nutný, velice nutný je to.
9: On se vypovává se mě, že na to špatně vidí. Já bylo trošku pobořenou, tak to dodělám a my přijdeme, no.
7: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit. Aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
10: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomila, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet, halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se rekne a pohodí. Ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to já zazvoním, to je mám na to sedla. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela klidně, když jsem ještě dělala Pustí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. Říkala, jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zprávy v 17 hodin a Český rozhlas Zlín. Zlínský kraj se dnes zapojí do celostátní akce Den otevřených lesů. Na hradě Cimburk na Kroměřížsku se dnes ochutnává víno. Fotbalisté Zlína porazili Slovácko 1-0. Dnes večera v noci bude v regionu převážně jasno nebo skoro jasno a nejníže naměříme až 8 stupňů. Matěj Neradilek vás vítá u zpráv Českého rozhlasu Zlín. Žáci ze základní školy Štefáníkova v Bojkovicích na Uhersko-Brodsku vyrábí růžičky na takzvané chytání kuruců. Tradici z poloviny 18. století, která je obdobou jízdy králů ve městě, obnovili v loňském roce. Letos se slavnost uskuteční 9. srpna v době bojkovických hodů. Do příprav se společně s dětmi se zdravotním znevýhodněním zapojili i jejich učitelky. Pokračuje jedna z nich Miroslava Perná.
2: Všechny tyto růže, které vyrobíme, tak se použijí na ozdobu těch koní, které doprovázejí ten průvod těch kuruců. Mě všechny tady tyto tradice vlastně vrací do mého dětství, takže mi se to líbí velice.
1: 15. ročník Koštu vín se dnes do 19 hodin koná na hradě Cimburk na Kroměřížsku. Vstupné, které poputuje na záchranu hradu, zahrnuje jeho prohlídku, drobné občerstvení, katalog i samotnou ochutnávku vín. Akce se koná za každého počasí a lidé mají možnost přespání ve vlastním spacáku či stanu přímo na hradě. Neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži památník odsunu Němců v Pohořelicích na Brněnsku, oznámil to mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Stalo se to před dnešní poutí smíření, která má připomenout takzvaný pochod smrti po konci druhé světové války. Zemřelo při něm asi 1700 brněnských Němců. Pachateli za pomalování pomníku hrozí až 3 roky vězení, dodává Šváb.
3: Udalost prověřujeme jako příčin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Po pachateli, případně pachatelích, pátráme.
1: Pochod je součástí festivalu Meeting Brno. Ten letos poprvé hostí i sjezd sudetských Němců. Sport. Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním 5. ligovém nadstavbovém kole skupiny o záchranu 1-0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v 9. minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál po 2 kolech a sezonu zakončil na 12. místě. Tým z Uherského Hradiště nebodoval po druhé za sebou a z konečného 14. místa půjde do barážového dvojutkání proti brněnskému Artisu. V závěru vyvinuli hosté větší úsilí k tomu, aby brali alespoň bod, to už se jim ale nepovedlo a tak tým z Uherského Hradiště prohrál 2 ze 7 posledních vzájemných ligových utkání. Počasí. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasnou oblohu, na některých místech může být až oblačno, a to hlavně na severu a západě kraje. K večeru se potom bude oblačnost rozpouštět, povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty během dnešního dne šplhají na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 491 u Hrobic na Zlínsku se pohybuje ovce na vozovce. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodové odpoledne s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý den, vítám vás u pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, ve kterém se i dnes společně zastavíme a zkusíme naslouchat sami sobě. Tentokrát totiž otevřeme téma, které v sobě máme všichni, ale ne všichni mu důvěřujeme. Po písničce vám prozradím víc. Už teď se na naši hodinku ve společnosti Českého rozhlasu Zlín těší Joška Kubáník.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.
5: Stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš, že to smysl dává, když se probíráš.

0: Předtím, než vám prozradím, o čem si budeme s mojí návštěvou povídat dnes, vám musím opět poděkovat za vaše příběhy a za důvěru. Slibuji, že vaše jména nikomu neprozradím a občas je i změním, abyste byli v bezpečí. Ale dnes jsem to dělat nemusel, protože paní Klára se k dotazu hrdě hlásí. Napsala mi: často mám pocit, že bych něco měla udělat jinak, tuším, že by to bylo správné, ale hned se ozve druhý hlas, který mi to rozmlouvá. Nevím, jestli je to intuice, nebo je to strach, a chtěla bych vědět, jak to poznám. Kláro, já myslím, že tohle řešíme úplně všichni a děkuji za zajímavé téma. Možná si vzpomenete, že jednou jsem si o intuici na pohovce Jožky Kubáníka povídal i s herečkou Jitkou Čvančarovou. Připomeňme si to.
1: Já jsem člověk, který neumí přijít chybu, protože nevidím důvod, proč ji přecházet. Já ji musím jako vyřešit, analyzovat a pak jít dál, jako, protože tam ta chyba jinak bude. Takže si myslím, že musíte najít k sobě lidi, kde to cítíte stejně, aby ta lehkost té energie a ten dopad byl tam, kde byl, protože ta zodpovědnost nás je jako obrovská, těch nás umělců.
2: Máte kolem sebe takové?
1: Mám, štěstí mám.
2: No,
1: jo, mám a je to opravdu štěstí a je to teda obrovský naplnění. A je krásný, jak se tam ta energie jako vrací. Spoustu lidí se mě ptá, jako kde bereš energii na tolik věcí. Já říkám, ale když je to správně, tak se to tam krásně, jako ta energie tam tak jako pluje a to nejde jako silově, to jako člověk neurve. Nebo možná urve, ale já to z toho cítím. Ta hloubka, no, já dám hrozně na intuici nějaký můj vnitřní hlas, nebo říkejte tomu, jak kdo chcete. A musím říct, že na ní, že jsem ji často obcházela, že jsem ji často raciem třeba omlouvala, a tohle není určitě tak, jak si jako myslíš, ale už ji neomlouvám, už vím, že jako je správně, že mě nikdy nesklamala.
0: To byla herečka Jitka Čvančarová a její vyprávění o intuici a já se těším, že terapeutka Markéta Kořínková nám o ní řekne spoustu dalšího. Začneme hned po písničce.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Občas máme zvláštní pocit v břiše. Něco nám zkrátka nesedí a vlastně nevíme, kde se ten pocit bere. A právě o něm, kterému často říkáme intuice, si dnes budeme povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Dobrý den, Markéto.
1: Krásný den.
0: Intuice je slovo, které slýcháme často, ale každý si pod ním představíme asi něco jiného. Jak byste intuici popsala vy?
1: Pro mě je intuice něco, co nechci říct, že úplně jde proti nějakému ráciu, to ne.
0: Že rozumu tedy.
1: Ano, že nejde čistě proti rozumu, protože intuice je vlastně složená na základě nějakých mých pocitů, mé citlivosti, to, jakým způsobem já vnímám různé situace a současně na základě i nějakých mých minulých zkušeností. To znamená, jsou to věci, které už jsem prožila a i ty vlastně zasahují do nějaké mé intuice, která mi pak říká, do toho se půjď, do toho se nepouštěj a tak podobně. Takže intuice je nějaký vnitřní hlas, který se ale nedá vždycky popsat úplně racionálně, rozumově, s nějakým odůvodněním, ale může to být nějaký směr, který mě vlastně může řídit a vést k určitým krokům v životě.
0: A jak se projevuje? Kde ji cítíte vy?
1: Ono se často říká, že intuice je cítit v břiše, a nebo třeba v hrudníku. Já se přiznám, že já snažím se být více racionální než intuitivní člověk, ale vlastně intuici můžu cítit opravdu jako kdekoliv v těle. Může to být jakýkoliv pocit. Bohužel pak právě, ale ne vždycky si dokážu spojit to, s jakým odůvodněním vlastně teď aktuálně přichází ta moje intuice.
0: Čím to je, že vy jste třeba víc racionální a já jsem třeba víc intuitivní?
1: No, já jsem řekla, že se snažím být víc racionální.
0: No to mě zajímá, a proč teda? Když intuice, pokud je to pravda, nás vede správně, intuice má vždycky pravdu, to jsem slyšel mnohokrát, i když jsem si dělal přípravu na dnešní rozhovor, tak proč chcete být více racionální?
1: Já si to právě nemyslím, že intuice má vždycky pravdu, protože jak jsem i říkala, že intuice se objevuje třeba na základě nějakých minulých zkušeností, tak mozek si to nedokáže vždycky poskládat vlastně úplně jako adekvátně. Uvedu to na příkladu. Když v minulosti jsem například se rozešla s partnerem z různých důvodů, to mohlo být. Začnu randit, chodit s novým partnerem a obdobné vlastně důvody se tam objevují znovu. Tak intuice mi logicky dává najevo, že bych ten vztah měla ukončit, protože já už vím, že vlastně tam byly stejné důvody v tom předešlém vztahu a nefungovalo to. Ale intuice už nedokáže zohlednit v tu chvíli to, že tam ale mohou být velmi kladné jiné nebo velmi pozitivní jiné stránky v rámci toho vztahu, jiné kvality, že to není ten stejný člověk, že to je opravdu někdo jiný, akorát se tam spojuju vlastně něco, co pro mě bylo intenzivně negativního a už zapomínám na ty pozitivní věci, které se odehrávají třeba v tom novém vztahu. Proto vlastně pro mě intuice je důležitou součástí, může mi naznačovat to, jak se cítím, ale nedokáže vždycky zohlednit právě to, co jsem zmiňovala, to znamená to ratio, ten rozum, protože mimochodem na jednu negativní věc přichází 5 pozitivních, aby se jednou negativní zpětnou vazbou vyrušily nějaké mé nepříjemné pocity, tak podle nějakých výzkumů by mělo přijít vlastně 5 pozitivních zpětných vazeb, že vlastně náš mozek mnohem více reaguje na ty negativní vjemy.
0: Takže když mi partner nebo partnerka řekne, že jsem neumyl nádobí, a mě se to dotkne logicky, tak v zápětí by měl od něj nebo od ní přijít 5 pochval. Aha. Ale za to jsem uklidil, povysával, udělal tohle, tohle, tohle. Je to tak?
1: Přesně tak.
0: Vyřídím doma. A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o intuici povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Čím to je, Markéto, že i vaši kolegové, i váš kolega Adam Schmidt říkal, že je dobré intuici naslouchat, protože má vždycky pravdu. A vy jste teď řekla, že to tak nemusí úplně být?
2: My se s Adamem často rozcházíme v různých názorech. tím to zdravíme.
1: Což je dobře.
2: Asi záleží na přístupu. Za mě vlastně je dobré mít nějaký střed, to znamená, jak naslouchat intuici, tak ale mít tam i nějaký prostor k tomu zhodnotit si, proč teďka mi moje intuice říká to, co říká, proč mi moje intuice teď aktuálně říká, že bych třeba měla skončit v práci. A taky nepůjdu vždycky a nedám hned výpověď.
1: No, protože potom převáží ten rozum, že jo? A může nás ten rozum ale někdy klamat a říkat, ale teď v té práci musíš zůstat, protože musíš vydělávat peníze a musíš udělat tohle, tohle. Ale vaše intuice říká, z práce bych měla odejít, protože se tam zkrátka necítím dobře.
2: Akorát třeba neudělám hned, nechám si tam vlastně nějaký čas a tam použiju ten rozum, nechám si tam nějaký čas na to, že si najdu třeba jinou práci, anebo se pokusím ty věci, které mi v práci nevyhovují, změnit. To znamená, intuice je za mě nějaký pocit, který mi může dávat najevo, že buď to je to dobré rozhodnutí, je to špatné rozhodnutí, může to jít jedním nebo druhým směrem, ale za mě je vždycky vhodné se na chvíli zastavit a říct si, proč to tak mám a nechat si tam vlastně nějakou pauzu na to, pokud potřebuju změnu, kterou mi ta intuice vlastně říká, že bych ji teďka měla nějak dostat, tak ale jakým způsobem to udělat. Nejednat vlastně zkratkovitě a zrychleně jenom na základě intuice.
1: No, ale ta intuice je možná pocit, který přichází opakovaně, který se nám vyjevuje zrovna třeba s prací. Měl bys skončit, necítíš se dobře, ubíjí tě to, jsi unavený, netěší tě tam chodit. A ono se to tak jako vynořuje znovu a znovu a znovu. Ani teď myslíte, že bych ji neměl naslouchat?
2: Vy ji můžete naslouchat, ale já jenom říkám, že vlastně není dobré dělat to rozhodnutí hned, pokud se objeví. A pokud se objevuje vlastně v nějakých pravidelných intervalech, tak je dobré si pojmenovat, proč v té práci, pokud se bavíme o práci, proč v té práci mi to nevyhovuje, anebo třeba to můžeme vztáhnout i na ten vztah. Co v tom vztahu mi vadí, proč mám pocity, že ten vztah bych měla ukončit a vlastně zhodnotit si, jestli to jsou opravdu jako důvody, anebo jsou to zkrátka jenom věci, které se mi nějakým způsobem spojí třeba z minulosti a tam je ale pak zapotřebí více zapracovat vlastně na těch našich interních tématech, které nás stíží.
1: Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo vůbec neví, o čem se bavíme, protože má pocit, že žádnou intuici nemá. Jde intuice nějak probudit nebo posílit, nebo můžeme najít nějaké impulzy, díky kterým si jich začneme víc všímat?
2: Spoustu lidí může být vlastně velmi odpojeno od své intuice. Je opravdu spoustu lidí, kteří fungují čistě na racionální bázi, to znamená, opravdu se rozhodují čistě na základě faktů nebo nějakých důkazů. A pak se vlastně bavíme o tom, že do hry ale vstupuje i nějaká jako emoční rovina. A to je právě velmi často, nebo může být v podobě té intuice. To je práce, si troufnu říct, no opravdu velmi, velmi dlouho probudit nějaké emoce a pokud to vlastně vůbec u některých lidí lze. Je dobré vlastně v tom na sebe nějak netlačit a zároveň pokud mi nevadí to, že se rozhoduju čistě racionálně a nepotřebuju k tomu svoji intuici, tak je otázka, jestli to vůbec potřebuju měnit.
1: Vy jste řekla, že u někoho je těžké probudit emoce. Znamená to, že intuice rovná se emoce?
2: To ne, ale nějaká vlastně citlivost, kterou já spojenou s emocemi mám, je odrazem vlastně intuice. Je to nějaká citlivost i vůči sobě, vůči tomu, že dokážu já sama naslouchat tomu, jak se třeba v dané situaci cítím, jak na mě působí moje okolí a tak podobně. A to už vlastně je spojeno s nějakou emoční inteligencí.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

ono se kolem, ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o intuici.
1: Co byste řekla lidem, kteří mají pocit, že intuice je na prvním místě a z vašeho pohledu ji možná přeceňují?
2: Aby to teď nevyznělo tak, že...
1: To jsem nemyslel. Ale jak to vyvážit s tím rozumem, aby to bylo v rovnováze?
2: Já vlastně upřímně řečeno ve svém okolí, ať osobním, tak pracovním, ale nemám nikoho, kdo by vyloženě jako jednal jenom na základě intuice. Když mám pocit, že to nedokážu sama, tak velmi často tomu může napomáhat to, že v té situaci vlastně bude někdo se mnou. To znamená, mám nějaký pocit a vím, že ho můžu s někým sdílet. A ten člověk mi tam vlastně vnáší nějakou další rovinu a možná i více často racionální, protože lidé kolem mě vlastně nepociťují tu moji intuici, kterou v tom mám já, ale já jim to nějak popíšu a oni mi k tomu dokáží dát nějaký jako svůj úhel pohledu. Tak možná vlastně to doporučení je, pokud mám pocit, že jednám moc intuitivně a chci to nějak změnit, klidně to pojďme zkusit přes někoho dalšího, přes kamaráda, se kterým budu sdílet vlastně ty svoje pocity, nebo klidně v práci přes nějakého jako kolegu a tak podobně, přes rodinu.
1: Takže řekněme někomu našemu blízkému, mám pocit, že se rozhoduju příliš intuitivně, chtěl bych slyšet ty chvíle, kdy tomu tak je, které mě třeba můžou nějakým způsobem být pro mě nevýhodné?
2: Můžete to zkusit a můžete to zkusit klidně na nějakém jako konkrétním příkladu, který je pro vás teďka aktuální. To znamená, teď pociťuju to, že mi není dobře v práci a intuitivně chci skončit. Přijdu za kamarádem, popíšu mu tu situaci, ono se také mimochodem podle mě ne nadarmo říká sdílená starost, poloviční starost. Popíšu mu to, jak mi v tom vlastně je a on mi může v tom dát nějaký prostor, abych dokázala vlastně vnést i tu racionální stránku. Velmi často se nás doptávají, co budeš dělat potom, až skončíš, jak bude tvůj život vypadat, kam půjdeš jinam, už máš nějakou jinou práci, takže oni vlastně tak nějak automaticky, nebo rodina nám tam mohou vlastně vnášet ty racionální myšlenky, které nám tam třeba chybí.
1: Já si myslím, že kdyby nás slyšel Adam, kterého už jsme dneska vzpomněli, vašeho kolegu, protože přiznám se, že jsem se s ním o intuici bavil před časem, tak ten by nám možná řekl, běž do těch věcí, poslechni intuici, skoč do té vody, ono tě to někam odnese a nějak budeš plavat. Protože já bych mu říkal, no jo, ale mám tady tenhle ten problém a to mi brání a on by mi možná, Adame, jestli to tak není, tak se ti teď omlouvám. A on by mi nebo někdo jiný řekl, skoč, intuice má pravdu a potom uvidíš. Co si myslíte o tom?
2: Jak říkám, já pod tohle bych se asi úplně nepodepsala. To je pravda, že vás to vlastně někam jako hodí, někam odnese. Ale já jsem možná v tom trošku víc zdrženlivější. Chci riskovat to, že skončím v práci a za půl roku nebudu mít ani kde bydlet, protože vlastně pro mě bude obtížné najít nějakou jinou práci a nějak se vlastně v tom zorientovat, usadit. Je otázka, v jakých chvílích se jako rozhoduju intuitivně. Tohle jsou za mě vlastně opravdu nějaké jako existenciální a životně důležité otázky. Možná, že když se budu rozhodovat o tom, jestli chci nebo nechci jít na rande, i když i k tomu mám takový zajímavý poznatek osobní, jestli můžu sdílet. Tak já když jsem vlastně měla jít na rande s jedním nápadníkem, tak jsem byla přesvědčená o tom, že moje intuice mi říkala, tam nechoď, to je ztráta času, hrozně se mi nechtělo, ale přesvědčila jsem se a šla jsem a dneska je to můj partner, takže tam, kdybych poslechla svoji intuici, tak vlastně by nedošlo velmi pravděpodobně k něčemu jako hezkému. Ale...
1: Co? Já teď samozřejmě se nechci ptát na osobní věci, ale co byla ta intuice, která vám říkala, že se vám třeba a opravdu nevím, o jakou situaci jde, že se vám třeba nelíbil na první pohled, nebo nevím, omlouvám se vašemu partnerovi, že třeba neuměl správně napsat česky větu, protože něco, nebo, a teď tam si můžeme dosadit cokoliv, byly to tyhle ty racionální věci, anebo vám něco říkalo, ne, tam je ještě něco jiného?
2: Nebyly to racionální věci, proto ta intuice mi říkala to, že se mi tam nechce, protože vlastně mě už z toho prvního kontaktu se mi vlastně spojovaly nějaké věci právě z minulosti. Nějaké jako zkušenosti, které už jsem v rámci těch vztahů měla a proto jsem byla přesvědčená o tom, že bych tam jako neměla chodit.
1: Tak pozdravujeme partnera.
2: Ano, zdravíme.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Na pohovce Jošky Kubáníka.

0: O intuici si dnes na pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Může intuice fungovat jako varovný signál?
2: Ano, určitě ano, protože zas ať to nevyzní jenom tak, že jako vždycky to nějakým způsobem ten rozum rozbije, to určitě ne. Intuice mi může dát nějaký signál a je dobré potom se nad tím zamyslet, proč mi ten signál vlastně dává, ale často takový ten první pocit, ten pocit v tom břiše nebo třeba i ta tíha právě na tom hrudníku právě může být něco, co mě jako zastaví vlastně před tím. Zase to stáhnu k té práci, protože ono to může být vlastně i naopak. Nemusí to být jenom tak, že se rozhodnu, že chci skončit v práci. Naopak právě třeba ta intuice mi může říkat, ať jako přidám víc teďka na tom výkonu, abych naopak jako o tu práci nepřišla, ať třeba podávám jako větší výsledky. Takže i jako to může být vlastně nějaký hnací motor, anebo právě nějaký signál k tomu, že teď aktuálně v mém životě by možná mělo být něco jinak. Ale za mě i v tu chvíli je dobré právě si uvědomit, proč teda vlastně ta intuice teďka ke mně takhle promlouvá.
1: Je možné najít rovnováhu mezi intuicí a rozumem?
2: Prosím, pojďme vždycky hledat rovnováhu mezi intuicí a rozumem, protože podle mě je důležité opravdu skloubit ty složky té citlivosti, těch emocí, těch pocitů a toho rozumu. A pokud se mi vlastně podaří to nakombinovat a jet v nějakém jako přívětivém středu, tak je to to nejideálnější, co může být. Aspoň za mě.
1: A jak na to?
2: Když mi to nejde úplně samotnému nebo samotné, tak si k tomu opravdu zkuste někoho přizvat. Jednak terapeuti mohou být vlastně skvělým průvodcem, ale spoustu věcí opravdu dokáží čistě naši přátelé anebo rodina, protože to jsou lidé, kteří nás velmi dobře znají, jsou to lidé, kteří ví, jak fungujeme v různých situacích. Mě třeba jedna moje kamarádka, protože ví, že občas jako jsem hodně racionální, tak velmi, velmi často žene naopak do té emoční roviny. Takže mám pocit, že kamarádi opravdu často ví, kam vás zrovna v tu chvíli potřebují dostat, nebo kam vy se potřebujete dostat.
1: No a kdybych za váma přišel na terapii, nevím, jestli za váma teda někdo přijde s pocitem, že by chtěl víc naslouchat intuici, nebo naopak, tam jsou asi úplně jiné starosti. Jak byste se mnou pracovala?
2: Vždycky je ideální pracovat na nějakých konkrétních příkladech. To znamená to, co aktuálně řešíte, na čem potřebujete více zapracovat, pokud by to byl člověk, který více jede racionálně a potřebuje víc prohlubovat tu intuici, tak bychom více mluvili právě i třeba o těch emocích. Kdyby to bylo naopak, tak bychom zvažovali vlastně různé ty racionální důvody a snažili se prozkoumat, proč ta intuice mi teďka v téhle situaci dává najevo to, co mi dává. Tak by záleželo, s tím konkrétně byste přišel.
1: Řekněme, že bych já za váma přišel s tím, když už jsme u toho, a řekl bych, že se rozhoduju jenom intuitivně, že vždycky to, co mě napadne, to udělám, ale chtěl bych to trošičku vyrovnat s tím rozumem, jak jsme se o tom bavili. Jak na to?
2: Já bych se vás zeptala v první řadě, proč vlastně.
1: Proč to chci změnit? Anebo proč?
2: Proč to chcete změnit?
1: Tak to bych vám asi řekl, že mám i negativní zkušenosti, protože kdybych měl jenom pozitivní, nepřijdu za váma. Takže bych vám řekl, že jsem se někdy spálil na základě samotné intuice.
2: Výborně, tak už máme nějakou jako jasnou motivaci a víme, že ne úplně vždycky to funguje čistě jenom intuitivně. To si myslím, že je jako skvělý základ. Tím pádem ono se vlastně ale na tom opravdu jako nejlíp pracuje, když tam máte nějakou, teďka aktuálně konkrétně řeším to, že intuice mi říká, že bych si, já nevím, měla koupit nové kolo třeba. Tak bychom vlastně začali trénovat to, jestli to můžu odložit, jestli můžu ještě chvíli třeba jezdit na tom starém kole, jak dlouho to vlastně ještě vydržím. Zase bychom vlastně trénovali možná i nějakou jako trpělivost v tom, kterou jsme zmiňovali v předchozím díle. zkoumali bychom v tom i více to, proč teďka vlastně mám jako nějakou touhu a nějakou potřebu a kam mě to žene a co tím získám a tak podobně.
1: Tak já vám děkuju. Děkuju, že jsme spolu mohli probrat téma, které je pro spoustu lidí těžko uchopitelné, ale přitom každý nějak cítíme, že je nám blízké. Za moudré rady o intuici děkuji terapeutce Markétě Kořinkové. Naslyšenou.
2: Mockrát děkuju. Mějte se krásně.
3: Český rozhlas Zlín.

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, kde se v nás bere intuice a proč není vždy snadné jí naslouchat. A věřím, že vám rady mého hosta pomohly se v sobě lépe vyznat. Pokud byste se chtěli s tím, nad čím přemýšlíte, svěřit i vy, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Už teď se na to těším. A to je pro dnešek všechno. Dušu v péří vám přeje a na setkání za týden se těší Jožka Kubáník.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale Jenehuse,
2: řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
5: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
7: Bylo 18 hodin.
8: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: Ve Vsetíně dnes dopravu komplikuje celodenní uzavírka jedné z nejvytíženějších křižovatek ve městě. V Luhačovicích na Zlínsku pokračují práce na opravách místních komunikací. Aktuálně se pracuje v ulici Solné. Na Litoměřicku je dnes první tropický den. V Doksanech naměřili přes 30 stupňů Celsia. Dnes večera v noci bude v regionu jasno nebo skoro jasno a nejníže naměříme 8 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi je tady Matěj Radilek. Ve Vsetíně dnes řidiče čeká dopravní omezení. Po celý den bude uzavřená frekventovaná křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia. Důvodem je oprava poruchy na kabelu nízkého napětí. Řidiči by měli využít objízdné trasy. S omezením musí podle mluvčí radnice Jany Raškové počítat taky cestující městskou hromadnou dopravou.
9: Po dobu uzavírky budou linky MHD mezi autobusovým nádražím a Dolním náměstím obousměrně odkloněny na objízdnou trasu. Spoje povedou z nádraží po ulicích Smetanova, Mostecká, Hlásenka, Svárov a dále na Dolní náměstí.
7: V ulici Solné v centru Luhačovic pokračuje rekonstrukce povrchu stávající komunikace. Dělníci tady opravují vybrané úseky, které jsou vydlážděné žulovou kostkou. Součástí prací je taky lokální oprava obrubníků a příprava míst pro budoucí výsadbu zeleně. Město vyčíslilo náklady na 1 milion korun. Hotovo by mělo být ve druhé polovině června. Dnešek je prvním letošním tropickým dnem. Stanice Doksany na Litoměřicku zaznamenala přes 30 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. Teploty se ale podle meteorologů mohou dnes ještě zvýšit. Na Plzeňsku stanice zatím naměřily 29 stupňů Celsia. Tropické teploty meteorologové loni naměřili už dřív, a to 3. května. Předloni dokonce na začátku dubna.
8: Sport.
7: Fotbalisté Zlína zvítězili v posledním pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu 1-0 nad Slováckem. Jedinou branku regionálního derby dal v 9. minutě stoper Jakub Kolář. Nováček soutěže vyhrál po dvou kolech a sezonu zakončil na 12. místě. Tým z Uherského Hradiště nebodoval po druhé za sebou a z konečného 14. místa půjde do barážového dvojutkání proti brněnskému Artisu. V závěru vyvinuli hosté větší úsilí k tomu, aby brali alespoň bod. To už se jim ale nepovedlo a tak tým z Uherského Hradiště prohrál druhý ze 7 posledních vzájemných ligových utkání.
8: Počasí.
7: Dnes večer a v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji převládat jasno nebo skoro jasno. Ve druhé části noci bude na přechodnou dobu přibývat průsvitná oblačnost. Povane slabý vítr severních směrů nebo bude bez větří. Nejnižší teploty se mají pohybovat v rozmezí 11 až 8 stupňů Celsia.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
7: V Brumově Bělnici na Zlínsku v ulici Amálie Kutinové je až do konce srpna omezen průjezd. Z důvodu rekonstrukce je totiž zcela uzavřen most přes řeku Nedašovku. Na silnici 1/49 u Horní Litče na Vsetínsku je kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací. Důvodem jsou probíhající práce na údržbě mostu. Ze zprávy to vše.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Glorii a Polku, Zdeňka nebo manželu Gurských, Čižmičky. Věřím, že vás tato písnička příjemně naladila. Tak pojďme si připomenout, kdo dnes slaví své jmeniny, tak v českém občanském kalendáři nalezneme jméno Vladimír Vladimíra a na Slovensku slaví Želmíra. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě připomenu telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička. Miroslav Kolstrunk mladší napsal krásný valčík Zůstaň se mnou, lásko, a my si poslechneme od Vacenoviáků.

0: Valčík dozněl, pojďme přivítat pana Jaroslava ze Sentic. Vítám vás.
1: Dobrý večer. Zdravím vás, posluchače i celé Rádio Brno. Dnes má svátek Vladimír. Dovolte, abych popřál Vladimíru Koláčkovi ze Sentic z čísla 41, pak Vladimíru Koláčkovi od Kaple a Vladimíru Juračkovi. Všem Vladimírům přejeme vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu. Přeji kamarádi, známí a všichni, co je znají. Dovolte mi prosím ještě poslat písni.

0: paní Vladimíru Brokešovi, přezdívkou Jackovi, do nebíčka. Stále na tebe vzpomíná sestra Františka, teta Květa, celá rodina i celá osada, doukající oni. Já vám moc krát děkuji za prostor a mějte se moc hezky. Jednou vám děkuji.
1: Nashledanou. Nashledanou, nápodobně, všechno dobré. Tak a teď už pan Vojta z Dobrkovic, vítám vás.
2: Pěkný den všem posluchačům, všem posluchačům blahopřání s písničkou. A také vám, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému mistru. Dnes tak chceme poušat a zahrát písničku naší švagrové Janě Zubalové z Dobrkovic. 18.5. oslavila 60. narození a zítra bude slavit svátek. Helena a Vojta jí přejí hodně zdraví, štěstí, pohodu v rodině i v zaměstnání. Blahopřání se připojují manžel, syn Jaroslav s rodinou, dcera Jana s rodinou, rodina Petrová, Dubravová, Valihráková, Juráková, Velčovská, Kalášková, Chromková, sousedé, přátelé a známí.
1: Pane...
2: A ještě si dneska zahrát Luboši Dvořáčkovi 25. bude slavit 69 roku. Je to dlouholetý můj kamarád.
1: Pane Vojto, jako něco jsme rozuměli, ale tak polovinu z toho, co jste říkal, vám to totiž hrozně chrčí v tom telefonu. Buď to máte špatné místo, kde stojíte, a nebo možná to máte příliš nahlas, nebo nevím ten důvod, proč to tak je, tak snad to teda doletělo, kam mělo. Ano? Tak jo. Tak se mějte.
2: Je to tak, že mě to furt zvonilo, že já volám vám často, že to mě stokrát
1: Omlouvám se vám, ono to opravdu je takové chrastění. Nezlobte se, pane Vojto, já se s vámi rozloučím a přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Ano, tak to zkuste nějak vymyslet. Naschledanou. Tak a teď, přátelé, máme tady e-mailovou poštu, prosíme, zahrajte k dnešnímu svátku panu Vladimíru Hrabcovi, jeho milované polovičce, synům s rodinami a všem posluchačům s přáním mnoha štěstí, zdraví, úspěchů a lásky od pana Alojze Pospišilíka z Tučap. Tak předali jsme písnička Mamfrejárku Okatů, Václav Maňas mladší, Věra Urbánková a Valaška.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím paní Marii z Moravce, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, a všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla nechat zahrát Růži Slavičkové z Moravce, která 27. května oslaví své narozeniny. K těmto narozeninám ji s manželem přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví, štěstí a pohodu. To jí přeje Marie a Zdeněk z Moravce a přidává se syn Leo s rodinou, dcera Dana s rodinou, a kdyby její manžel žil, určitě by se k přání připojil. Vnoučata a pravnoučata posílají prababičce pusu a vzkazují prababičko, máme se rádi. Tuto písničku posíláme jen tak do Lanžota, Němnice, Miroslavy a do Otnic. Oni vědí komu, pro krásný májový večer. A to samé přeji paní Navrátilová vám a vaši kolegyni nebo kolegovi. A děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Ano, paní Marie, také naschledanou, ať se vám daří. Tak a teď už, přátelé, paní Zemanová z Kojátek. Tak vítejte.
2: Jo, tak děkuji. Já vám, paní Navrátilová, vás moc prosím, abyste pozdravovali paní Slabákovou. Teda já jenom volám kvůli tému, že už jsem mu dlouho neslyšela, jo, a ani jejího manžela, a že ať se brzo uzdraví, a je zase mezi náma. A to jí posílá Zemanová z Kojátek, ona mě zná, ona bude vědět.
0: Výborně.
2: Jo, tak to je všechno.
0: Přejeme pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Ani vám všem tam. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych ještě k dnešnímu svátku chtěla poblahopřát, neboť svůj svátek slaví dnes také paní Vladimíra Rochlová z Holešova. Tak tedy všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, krásné dny, krásné jaro a léto, ať se vám daří. Takže na zdraví a živio. Tak to byl klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a pojďme ještě tady na jedno přání, které tady mám. A je to přání pro paní Františku Trubákovou z Hlubokého. Milá fanuško, vše nejlepší k životnímu jubileu, především dobré a stálé zdraví ti přejí obě kamarádky Marie z Hlubokého. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Vladimír Fefr, který také dneska slaví svůj svátek a chtěla bych mu popřát vše nejlepší, ať se mu daří a hlavně hodně zdraví, napsal písničku Už se milá rozednívá. Sourozenci Baťkovinám zaspívají a zahraje cymbálová muzika Rohatec.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Přátelé, pojďme se věnovat vašim e-mailové poště. Tak mám tady přání, které ráda předám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pítína. A písničku posílá kamarád Broněk. No a máme tady ještě jedno přání, ráda ho předám. Opět od Broňka Úra. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Stráně Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a budeme hrát další písničku. Maloval maléř Miloslav Richard Procházka, Vladimír Salčák a mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Mistříňanka dohrála, pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý večer, včera měl svátek kamarád a hasič pan Emil Hajduch z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina, hasiči a kamarád Broněk. Tak dáme písničku, přátelé, další. Co domov znamená? Jaroslav Fischer, Josef Rapáč, Marián Polakovič a Záhorjenka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Marušku Koktavou z Nivnice. Dobrý podvečer.
1: Květuško, já vás moc zdravím a všechny milé posluchače. Já bych mám přáníčko, já bych chtěla zahrát, zítra má svátek, velmi milá kamarádka paní Jana Jančová z Nivnice, taky Jana Mlátilíková z Lovčic a taky naše dcera Janička. Tak všem milým holkám i všem neznámým a známým Janičkám přeji hodně zdraví, lásky, pohody, dlouhý život a se mají všechny dobře. Ze srdce to přeje Maruška z Nivnice pro všechny. A písničku pro radost posílám, milé paní Anice a Jindřichovi Hlávkovým do Miroslavy. Mám je velice moc ráda. Aničku ráda vždycky slyším po rozhlase a také po telefonu. Tak já vás, moji milí, moc a moc pozdravuji a přeji vám ještě krásné majové dny, hodně sluníčka a radosti. A taky děkuji, milé paní Maruše Hanákové a Zdenečka, moc zdravím do Moravce. A Marušku Jeřábkovou a Vítěnka Petráše ještě. To by bylo všechno. Větuška, vám přeji také krásné sluníčkové dny májové ještě a hodně toho zdravíčka a úsměvu ve tváři. To by bylo všechno.
0: Ano, děkuji vám. Děkuji, nebo děkujeme. A co i vám daří a vše dobré. Ano, vše paní Maruško. Ano.
1: Ano, děkuji.
0: Nashledanou. Tak a přátelé, pojďme na písničku. Je připravená polka Jednou budu tvůj, Miroslav Bureš, Jiří Rosecký a bude nám hrát Hanačka.

písnička odletěla a pojďme se podívat na e-mailovou poštu. Máme tady od Jardy Wolfa. Děkuji za pozdrav Marušce Hanákové. Pozdrav mě moc potěšil. Tak Jarda Wolf opravdu nesklame, to je náš pozorný posluchač. No a pojďme dále. A máme tady, dobrý den, prosím, o písničku pro paní Bohumilu Huďkovou ze Sušic u Uherského Hradiště, která se dnes dožívá 75 let. Ne zítra, 24. května se dožívá 75 let. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti, božího požadu, požehnání a ochranu Panny Marie, ze srdce přejí manžel Josef, snacha Eva, vnouček Martínek, který posílá babičce sladkou pusinku. Tak přátelé, a pojďme na písničku. Zaspívá nám Karel Hegner, pozor, cymbálová muzika Aleše Smutného, a bude to lidová Ej, orešinko, orešná.

0: Tak výborně. Písnička, přímo taková směs písní nám dozněla, Karel nám dospíval, Karel Hegner. No a přátelé, máme tu dost písniček, nevoláte? Tak pojďme si hrát, budeme dál hrát. Mám tady nachystánu písničku od Moravanky. Nebola jsem veselá, Daniela Magálová, Ivana Slabáková, tak pojďme si tuto svižnou a dobrou polku poslechnout.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Moravanka dohrála, pojďme si poslechnout, neboť se k nám dovolal pan Luša ze Žďánic. Tak já vás zdravím.
1: Dobrý večer, podvečer. Přeju všem posluchačům.
0: Jejda, prosím, pane Lužo, můžete si vypnout rádio?
1: Ano.
0: Děkuji, ono se to tam ozývá jako jeskyně. Tak když budete tak laskav, děkuji.
1: Je to.
0: Výborně.
1: Já bych chtěl bych popřát panu Laďovi Procházkovi z Kyjova a Laďovi Ovsíkovi z Vlkoša. Mají svátek, všecko nejlepší, hodně zdraví.
0: Výborně. Tak odkud voláte ze Žďánic přímo?
1: Zdravíme
0: Žďánice. Tak ať se vám daří, pane Lužo, hodně zdravíčka, krásné jarní a letní dny.
1: Děkuji,
0: a budu se těšit třeba někdy příště. Ano, nashledanou. A teď už pan Milan Makovička a Štítary. Tak vítejte.
2: Větuško, já vás zdravím.
0: Také.
2: Vašeho kolegu a všechny dechovkáře.
0: Děkujeme.
2: Větuško, dneska je toho Vladimíra a Vladimíry. Já jsem měl maminku Vladimíru a bratra Vladimíra.
0: Mm-hmm.
2: Chtěl bych jim poslat písničku tam nahoru.
0: Ano.
2: Ať jim to tam pěkně se poslouchá a měl bych ještě k tomu, připojím k tomu aj otca, protože otec tam tak je. No a bylo by to tak asi všechno. Zdravím všechny kamarády a známé. No a Květuško, vám děkuju a mějte se hezky.
0: Ano, i vy se mějte moc pěkně, ať se vám daří a pěkný čas. Naschledanou. Tak, přátelé, my tady máme další písničku Jaromír Vejvoda. Vašek Zeman otextoval, známý valčík Už je to dávno, a zaspívají nám Josef Zíma a samozřejmě připojí se k němu Ivanka Slabáková a bude hrát Moravanka.

Tak přátelé, máme tady ještě e-mailovou poštu, pojďme ji předat. Dobrý večer, přeji vám ve studiu i posluchačům, kteří poslouchají tento krásný pořad. Posílám písničku do Nivnice manželům Koktavým a hlavně jejich dceři Janě, která zítra oslaví svátek. Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky přejí všichni z Březové. Všem přeje hodně zdraví a hezký zbytek dne Marie Kročilová. Tak předali jsme, přátelé, a poslední zpívaná písnička Zdeněk Baťka, Nevěřili lidé, sourozenci Baťkovi a kumpánovi muzikanti.

Vážení a milí, skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro vás hraje Moravská dvanáctka a je to skladba Jana Panoše Na rozloučenou. Říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. A dnes byl nádherný den, vidíte. Přeji vám krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Kunovicích se o tomto víkendu koná jízda králů. Řidiči by měli jezdit opatrně. Kvůli úhynu samice slona afrického po pátečním útoku samce zůstává část zlínské zoo uzavřená. Fotbalisté Slovácka na závěr ligové nadstavby prohráli ve Zlíně. Zítra bude v regionu většinou jasno a později přibude oblačnost. Na teploměru naměříme v neděli až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Vítejte u nich. V Kunovicích na Uherskohradišťsku o tomto víkendu pokračuje program jízdy králů. Ulicemi města dnes projeli i takzvaná formanská jízda a císařské bandérium, které jsou specifikem kunovické jízdy králů. Řidiči musí během celého víkendu počítat s omezeními v dopravě, říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková.
2: Všechny ulice, všechny silnice jsou průjezdné. Nicméně v době, kdy vlastně projíždí ať už to bandérium nebo samotná jízda králů potom v neděli, jeli chlapci na koních, tak je řízena policií České republiky, naší městskou policií a pro letošek máme dohodnutou i jízdní policii.
0: Část karibuny s výběhy pro slony ve zlínské zoologické zahradě zůstává uzavřená. Zoo se tak rozhodla po pátečním útoku samce slona afrického, po kterém uhynula samice Ulu. Podle mluvčí zahrady Romany Mikešové samec samici napadl z dosud neznámých důvodů. Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v doprovodu ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a ministra obrany Jiřího Zuny za SPD.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný. A už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší. Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v lize po druhé v řadě nebodovali, v posledním nadstavbovém kole prohráli ve Zlíně 0-1. Zápas hodnotí trenér Roman Skuhravý.
4: Mrzí mě tři věci. První, kvůli našim fanouškům, že jsme jim nebyli schopni udělat radost. Druhou, že jsme nedali gól, a třetí, nejzásadnější, brutální rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Vůbec si nedokážu vysvětlit to, jakým způsobem jsme do toho zápasu jako vstoupili, jakým způsobem jsme hráli, pomalu, alibisticky, bez efektu.
0: V baráži se Slovácko utká s brněnským Artisem. Úvodní duel je na programu ve středu v Brně. Počasí. V neděli ráno a dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji většinou jasno. Během dne se potom vytvoří oblačnost a místy se mohou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je dnes večer plynulá. Ať se vám jede sobotním dnem dobře. Pohodovou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín a od mikrofonu stále zdraví Matěj Neradilek. Užívejte zbytek dne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku, a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak

0: vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínali zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupů až prostě do toho 19. skoro.
1: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
0: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátské skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rylo. A mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě. A bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to vlastně pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název Minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu Minutio Sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. To je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, no tak si moc nepočte, ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.
3: Bin i de pantl kramasima komiche von Pilsner Mark.

0: Česky, ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festivalů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla, skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půlměsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si myslím vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat, do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahleta představa vykrystalizovala, tahleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila, na který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, Sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté 4. sezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 4. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaye, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím 4., ale Ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu zatím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které se hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem Tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původný Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. To jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje. Naše chování, jo? Jak mluvíme, jo? A všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad My a oni se těší Goranka Oljača. Thank you.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% bodu na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svými Slicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce pes, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

jaký mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva leasingy, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý. Řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
1: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo. Počasí. Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně někdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala. Jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
1: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
0: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
1: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
0: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
1: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik a asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
0: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni, nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena a tím doplnit živiny.
1: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
0: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jeřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty. Oni začnou pomalu rašit a růst.
1: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
0: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky, takže vždycky radši na noc nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
2: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměl celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukáry je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalonku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaří a velice nakrátko. to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobby redaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Odnetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněný, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Odnetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Odnetra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu opustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohalkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. A v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: prosím, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to paha!

0: potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek?

0: jak jsem rozkrádal společný majetek. U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
1: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
0: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku, s názvem Prolhané Karel.
2: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě
4: viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že jo? To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme mi se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: A já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem
4: si. Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já
4: to...
3: měl hodně vlasů, jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: jsme hráli, ze Schellingerem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No. A Svěrák.
3: Můžeš trošku na štort můžeš takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byl 10minutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, Veselé neci, my se asášim asátam s hazagou. A svirák to přeloval, říká, to znamená, ve spálené ulici jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: vím, jak
0: muziku.
1: Jak si to složil, no? Řekneš to tady veřejně?
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu, na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela si 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku a tam jsme... nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: Byl,
5: byl, byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Aha. Byl vlastně open, by se
4: dalo. Zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Tak lehce jako.
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zajímalo,
5: tak, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je prostě nenapíšete.
7: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
6: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, no, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
6: Jenom přes hity, ano, to
7: jsem
6: to
7: nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako.

0: tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to selaví, selaví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha. Tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř. Já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo. Takovouhle politickou satiru. Ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký,

0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment, moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova, znova.
0: Dobře.
1: Znova.
0: Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Všechny, úplně všechny. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte, pojďte, pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. S kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má.
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete, můžete. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... Já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No,
4: jak pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
1: No jistě,
4: stejně,
1: samozřejmě.
4: Jen ať děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Hehehe. Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
1: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně pozbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomě vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: It's okay, hraje ženu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s all inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících dvou hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný. Důležitý jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí sice, třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru, milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: děti měli ve škole učit
0: my jsme
2: a dělat.
0: Měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Tamagoči nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano,
0: ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku každá škola a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli. Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, že si můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No,
2: jo?
0: Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi, jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Péťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Péťa ho nepřečte, já ho přečtu. A nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání na adrese rozhlas.cz/linka. A volají, a kdo se nebojí? Honza u telefonu, dobrý večer.
1: Dobrý den, já se jmenuji taky Honza.
0: No těší mě, děláme si tady pětiminutovou party, Jendo. Prosím pěkně, co v učebnicích nebylo a mělo by být a je to podle vás fakt podstatné?
1: No já si myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký. A vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dají masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. On říkal, no já nic daju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takový jako běžný věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
0: Ano.
1: Jo, tak takovýhle jako věci, které strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
0: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
1: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
0: ano.
1: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co se tady máme. Takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lám, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křížu, jo a tyko, no prostě, jo číslo lampy a hned tam jede sanitka.
0: No a netýká se to jenom lamp, to ještě

0: Doplním, pardon, že přerušu, v tom země musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
1: Jo, opravdu, jo.
0: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem několikrát, když jsem, no několikrát, dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítil, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
1: O tom, to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle to, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký jo, takový formou hry nebo tak něco, jo. Ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo, jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
0: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
1: No to určitě. To
0: tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
1: Tak jo. Dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z 5. patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na 2 dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co se vrátil z nemocnice, a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, a co jsi to říkal, ještě jednu poznámku? Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body, říci. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko Zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Haló, haló, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a nepravidelně, 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba, problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mě trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě, přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: Ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku. Mm-hmm. Co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu, návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: A když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně
0: no, tykli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují ne. Služby, které se dají zaplatit, to já ano. Jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že? Takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady já, jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: Jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil? K čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás. Zdravím
1: všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ne. Ale nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes Fík, ten se nezapře, i ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan
1: no.
0: A už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo, nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na schranu, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde. Jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace,
1: no.
0: Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky, tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo. No takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju vám.
1: Zdravím všechny posluchače. A hezký večer.
0: A vám taky.
1: A
0: pěknou noc.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii, jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie, chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo? Na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil? Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvků, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma v obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Já, vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se je dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěla říct, takové nedostatky teda. No, tak napravíme to dobrý večer ještě jednou.
2: No, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungujou, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci, že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhletom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo no tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Víš, přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti. Tam,
2: malička,
0: ano, nemají čas.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění odmlečí, za co je, vole.
2: Potom, jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve cítím já ano. svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za čtyři minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: No tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo, to člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života, že jo? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: Já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se starala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme. No.

0: sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny ranní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se poohlédnu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, a kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel, a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat merunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech, laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je dobrý jeden skutek. Jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši. Noční linka.
1: Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježíš Jana. Jany, ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva. Jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků. Tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Ne, dělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kdy se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo. Na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, popojedem. Vysočina, Rangers, Plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost. Těším se.

0: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to je v pořádku, kdo pak je tam?
1: Dobrý večer, Marie z Polska.
0: Ano.
1: Já už omlouvám se, že řeším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu.
0: Mm-hmm.
1: A ještě zase bylo, já tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národu, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně. Jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole? Prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma kompjutrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle. Já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům. Skutečně, jo, my když máme teďka srazy, nebo tak já říkám, já, no, protože to je... Mají učitelé, ty se starají hlavně o to, aby měli dostatek financí, že jo, většině by stávkovali, aby přijde. Prosím vás, teď oni berou takový nehorázný prachy, jo, a dělají z těch dětí akorát tupce, jo, co si budeme povídat. A je to v rodině taky úcta a láska, prostě úcta, pokora, láska a všechno. Já zkusím, jestli to nespletu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
0: Ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
1: Jo, tak já budu mluvit.
0: Teď je to dobrý.
1: Jo?
0: Tak, Maruško, ven s tím.
1: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v něžném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
0: Děkujeme. Děkujeme.
1: Jo?
0: Maruško, díky.
1: Prosím vás, to je do osudkům, jo.
0: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
1: Jo, trápí. Já jsem být, je to hrůza.
0: Jo, chápu.
1: Ale nic s tím.
0: Soucítím.
1: Jsou horší věci na světě, že jo?
0: Ano.
1: Co si budeme povídat?
0: Děkuju. Taky, naschledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu, takové učitelské ukazovátko a mlaďte. Vedle oficiálního důvodu vlastně

0: školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání, vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě, nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Tady je Ani od Ostravy.
0: Ano, zdravím.
2: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství. Vůbec nikdo nic.
0: To je pravda.
2: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám jo, moc lidí mladých, kteří by měli vztah k četbě. A kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku. To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
0: Taky.
2: Ale teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
0: Ale to bylo vždycky, to zase nepřehánějte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
2: Já říkám, že to jsou moje názory.
0: Jo, to samozřejmě.
2: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
0: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
2: To je jiné téma, já jsem jasně. To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole, kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku. Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné a dávat příklady.
0: Ano.
2: To též potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget a...
0: Mami, dej mi.
2: Takový předmět, nebo takové předměty by škola měla mít.
0: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: zavolej za měsíc, no tak to ne, to nepočkáme, to dneska zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobrý.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak, hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem.
0: Jejej. To...
1: no a
0: to je
1: my jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to
1: a
0: se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí. Druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije. A třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na tom
1: ona
0: něco
1: to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů,
0: no,
1: jak vychovají
0: ten, tak, co tak, je tak, dítě. To je pravda, to je pravda.
1: Odraz, to má mě všechno, co by po těch učitelích ještě chtěli.
0: No tak teď tě hlídají.
1: Je teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některý zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě ostřeji.
1: Já mám
0: snachu,
1: která učí na škole, a tak mě to kolikrát teda, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě,
1: no,
0: je to pravda, to, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je
0: to...
1: dost jako jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítěte si ani nevšimne, malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mít.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc.
1: Mějte
0: ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky. Naschledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád, na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaujme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova, rodinný základ státu, když se nebudou rodit děti jako národ, vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všichni vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím představte. Ano, Jano, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No jenom jsem to chtěla říct.
0: Jo, jako naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím, souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju, děkuju, děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer, víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takový ten základ jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že? Platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló, haló.
2: Haló, haló, tady ano. Je Jiřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jiřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by čistotě, mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajglu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, a tam uklízí. Ona povedala, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle byl takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou a prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídají, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď už tam jsou kamery, tak už by to
0: mohlo pomoci třeba nějak.
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odstěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno. No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo. Takže oni už jdou ze školky takhle vycvičený.
0: Šli jsme
2: do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo.
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam nějak a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit zajeté věci.
2: Papír je modrý, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky mám. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad přími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných rozhodně ne tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sesbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mě se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mě líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak stala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Potom se mě líbilo o těch žvíkačka, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím.
0: Mm-hmm.
1: Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale když čtu, on psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitele osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím. A mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaké peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaké jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší. Oni byli tři velký holky. A já dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma. Já jsem se bála to říct ve škole. Já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočí spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba i tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, a jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo. A teď v té školice jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Aha, musíme jo, končit. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme tak si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju
1: tak,
0: a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmiku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

S vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Měl jsem to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn. Je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu, z dovolené, tak klidně sem sní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. No, úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila i v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: Už na gymnáziu koketovala Eva Hulubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Krásná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď jsi mě trošku vytočila. Teď jsi mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiša.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honě mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci, ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, a co umí Franta Brabec?
1: To neřeš, to není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamluvej to,
1: není to
4: nezamluvej
1: co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele, nezamluvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, nevím. Ne, počkejte, od někač vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no tak nic, rozcházíme se. A ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se škromná, to se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky. Mastičky.
5: Mastičky ani
1: mastičky,
5: ty.
1: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový
1: to. Nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: čili
1: měla.
5: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já
5: poznat.
1: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako že by ženský neměli?
1: Jedno.
5: No proto to řekla.
1: Mě to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju,
5: no.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
6: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
6: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
6: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
6: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
6: Kolik je hodin?
4: Moc.
6: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
7: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca.
8: Odkud to přišlo?
7: Od nás to nemají. A to říkají všichni? Všichni. Šepková taky.
8: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
6: Není to ono, co?
9: Je to dobré.
6: Ta omáčka.
9: Je to vynikající. Ostatně, dal s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
6: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
9: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam ji partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň? Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne. Teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
8: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju, s tím sklepem to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byl úplně hotový, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.